0: Free Radio. Jde první u toho, co letí.
1: Spread them well. Around the world.

0: Pepeto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Znamená, nevyslážu to tvoje jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

den a příjemný poslech všem přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1. Ricochet, Salvatore Mancuso, Freischwimmer a Remy. Novinka číslo 2. Chasing Light a Ray Nox. Novinka číslo 3, Paradise,

0: Tohle jsou aktuální novinky z naší 107. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Dětství je, když se jdete v noci vyčurat a pak rychle běžíte zpátky a skočíte přes půlku pokojíčku rovnou na postel a jste rádi, že vás nechňapla ta příšera pod postelí. No a dospělost je, když se ta příšera ráno probudí vedle vás.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

kutři, co by se jim tomu bary? Za námi na Free Radio 6.57. Dobré ráno. Je tu čtvrtek s datem 30. července, s vámi Roman Koloděj, opět až do 11. dopolední. Jdeme na muziku, za chvilku. Sigma, Professor Green, hrát bude Regret, Call on Me. A zahraje taky ATC, My Heart Beats Like a Drum. Za chvilku mrkneme, kdo pak dneska slaví. Mrkneme na oslavence, kdo má dneska jmeniny. A taky samozřejmě to spojíme s kalendárkem, ať máme trochu přehled, co zajímavého se událo v minulosti. Tak držte vlnu a buďte v pohodě. Krásný čtvrtek, fríčkaři.

0: Ram pam pam. Tohle Minelli na Free Radio. 13 minut po 7. Dobré ranko. Kdo pak dneska slaví svátek, to vám prozradím. Krásný jméno máme dneska v kalendáři Bořivoj. Bořivojům. Velký pozdrav tady od nás ze studia. 1634 Bořivojů celkem v republice. V Brně 154 a to je po dlouhé době, kdy vedeme nad Prahou. Ano. V Brně máme 154 Bořivojů, v Praze pouze 143. Je to o pár Bořivojů, ale i tak vedeme. Tak všechno nejlepší.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Free Radia.
0: A jdeme mrknout, co zajímavého přináší dnešní den. Čtvrtek s datem 30. července. Mrkneme do minulosti, například do roku 1119. Prahou se prohnalo jedno z nejsilnějších tornád v historii Česka. Roku 1949 trolejbusová doprava v Brně zahájila svůj provoz. Roku 1950 byla otevřena Lidová hvězdárna v Setín. Roku 1970 byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy a ještě roku 1971 František Venclovský jako první Čech přeplaval kanál La Manche. Roku 2005 policie za podpory premiéra Jiřího Paroubka tehdy rozehnala technofestival CzechTek, který se ilegálně uskutečnil v Mlíncích na Tachovsku. A pojďme gratulovat. Kdo pak dneska slaví? Tak například Lucie Štěpánková, herečka, Hana Svobodová, modelka, Jean Reno, francouzský herec, anebo Arnold Schwarzenegger. Rakousko-americký sportovec, herec a politik. Tak gratulujeme. Sigma před námi, Filatov Karas, bude tu Sigala a taky ATC.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Za námi ATC, My Heart Beats Like a Drum. Přátelé, dobré ránko, čtvrtek s datem 30. července je tady. Pojďme na čerstvé zprávy, Katka připravuje nejnovější informace za chvilku, doprava a počasí.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Co to je?
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumím.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Přeji hezký den u zpráv. Státní nemocnice plánují společné nákupy služeb, techniky i materiálu. Spolu s ministerstvem zdravotnictví nyní prověří, kde společné nákupy mohou přinést úspory. Do pilotního projektu se zapojují i fakultní nemocnice Brno a fakultní nemocnice u svaté Anny. Vysoké teploty mohou v následujících dnech ovlivnit provoz na železnici. Cestující by se na to měli připravit. České dráhy lidem proto doporučili, aby v případě možnosti vyráželi na cestu mimo nejteplejší část dne. Měli sebou dostatek tekutin i léky, které berou pravidelně. Premiér Andrej Babiš nevyloučil další pomoc Francii, kterou v posledním týdnu sužují rozsáhlé požáry. Zmínil měnící se situaci a také vlnu veder se zvýšeným rizikem lesních požárů očekávanou v Česku. O případné pomoci proto bude vláda rozhodovat podle aktuální situace a vlastních kapacit země. Evropská fotbalová unie UEFA chce po oznámení Mezinárodní federace FIFA o zamýšleném prodeji podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům svolat ještě v tomto týdnu mimořádné zasedání. Ve hře je podle médií i možný bojkot světového šampionátu.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá aktuální dopravní situace. Zdali nemáme nějaké problémy. Vidím, že přátelé, aktuálně teď v Brně a okolí nemáme nahlášené žádné bouračky. Co se týče provozu, dávejte pozor od exitu 182, od Kývalky, kdo jede ve směru na Brno, tak tady máme nahlášenou dlouhou kolonu s držením minimálně kolem 15 minut. Jezděte bezpečně a taky mezi Žebětínem a Kohutovicemi tady vidím, že je kolona na nějakých 5 minut zdržení určitě. Jak vypadá D2, kouknem. Tady vidím, že zatím v klidu, zatím se nám to tady moc neštosuje, ale vidím tady, takže ne, v pohodě. A co se týče centra města Brna, tak jsem celku překvapený. Tady máme kratší zdržení aktuálně na ulici Křížová a Poříčí, jinak Zvonařka Dornych, drobná kolonka, jinak nic, zatím šťastnou cestu, kdyby cokoliv volejte nebo použijte aplikaci, tam tu na pár kliků můžete namluvit hlasovku.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Tak máme 7:30 ráno a venku 23 stupňů. Odpolední maxima dnes velmi vysoká. 36 až 38 stupňů.

0: It's a woman's world. A Katy Perry. 7 hodin 37,5 minuty. Přátelé, mám pro vás tip, kde se schladit.
1: Radio, co nového v Brně?
0: A zase krásný gesto od města Brna, díky za to. Přátelé, od čtvrtka dnešního dne udeří na jihomoravský kraj tropické počasí. Teploty vystoupají nad 30 stupňů, dokonce zítra by to mohlo atakovat i nějakých 37 až 39 stupňů Celsia. No a pro návštěvníky brněnského centra magistrát do neděle opět zpřístupní dva historické sály na Nové radnici, kde se budou moci návštěvníci ochladit a napít vody. Ano, od čtvrtka do neděle, od 10. dopolední do 18. hodiny se budou návštěvníci brněnského centra moci ochladit ve sněmovním a rytířském sálu na Nové radnici. Zájemci se mohou také napít vody či nabídnout občerstvení, informoval o tom mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Krásný gesto od Brna, díky za to, tam v těch sálech je chladněji, že? Tam je moc příjemně. Dokonce i ty předchozí tropy, co jsme tady měli, ty 40, tak dokonce v Kuřimi otevřeli pro veřejnost Bruslák, tamní kluziště. To bylo taky krásný. Tak věřím tomu, že se to bude opakovat, tato situace.

0: No a od nás teď jste dostali pár tipů, kde se schladit a přežít ty vedra. Tak to zvládejte. Omi, před námi za chvilku The Colors Karma, bude to taky Molela, ty voli, Anko Rabé, ne?
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Free Radio 107 FM.

0: za námi molila TVAB, ty vole Ankura BN, 7.55 aktuálně. Pojďme mrknout na další hity. V další hodině, co nás čeká? No samozřejmě opět koukneme do Brna, co nového. A taky omrkneme čerstvý kino novinky. Tohle je Becky Hill, za chvilku Hands on Me, hrát bude Mandala. A dáme jim Mondo Tech Live. Co nového v Brně už za chviličku? Ještě jednou veliká gratulace. Bořivoj slaví svátek.
1: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
2: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Cidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
1: Pršet nebude, váš Bolek.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: rádia.
1: Jdem mrknout na dopravu, jak se jezdí v Brně. Stále, přátelé, musím pochválit, jezdíme bez nehod. Komplikace ale jsou v hustotě provozu. Aktuálně už teď počítejte s kolonou od exitu 3 Chrlice, to je Olympie, od Olympie směrem na Brno, kdo chce napojit na D1. Tady je nahlášená kolona zdržení kolem 5 minut. Horší je to od Kývalky, 182. kilometr, zdržení minimálně kolem 15 minut směrem na Brno, kolona kamionů v pravém pruhu. Kdo jede z Komína směrem na Žabiny, taky zdržení minimálně 10 minutek. Koukám ještě v centru města Brna, Milady Horákové, koliště, tady taky postojíte nějakou chvilku. Koukneme společně na hlavní tahy, jak to vypadá například od Lipůvky směrem na Brno mezi Lažany a Lipůvkou. Dneska aktuálně provoz v pohodě. Akorát horší je to mezi Čebínem a Kuřimí. Tady zdržení máme někde mezi Kruháčem od Čebína až po Kuřim. Tady vidím na polovině cesty je tady drobná kolona, tak zdržení s tím počítejte. U Holubic, jak vysmet, taky krátké zdržení na 270 km. Šťastnou cestu.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: 24 stupňů měříme venku aktuálně odpoledne 36 až 38. Free Radio. Hudební.

0: rádio, co je nového?
1: Tak jdeme mrknout, přátelé, za rybáři. Další vlna veder přichází. A jak to řeší rybáři? Tak například ti opatovičtí na Brněnsku se rozhodli preventivně zasáhnout a osádku rybníka za Pastouškou o víkendu vylovili kompletně. Zhruba 200 kilogramů kaprů, štik, amurů, plotic nebo cejnů přesunuli do hlubší vody v rybníce za kovárnou. Zároveň na něj nainstalovali aerátor, který bude vodu prokysličovat, aby neuhynuli. Péče o ryby, strach z vysokých teplot, nedivím se, ale přesun do hlubších vod, kde je chladnější samozřejmě voda, tak dobrý nápad. Tak zdravíme do Opatovic, místní rybáře a díky za to. Becky Hill, za chvilku Maroon 5, Sigala, taky Mondo Tech, no a chystáme zprávy.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka z

0: Mondo Tech Live na Free Radio 8 hodin 29,5 minuty, přesný čas, pojďme na zprávy, jdem se mrknout, co je nového.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štíl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Přeji pěkné ráno. Ochlazení v nadcházejících horkých dnech v Brně opět lidem poskytnou dva historické sály na Nové radnici. Otevřené budou ode dneška do neděle vždy od 10 do 18 hodin. Krajský soud v Brně omezí dnes a zítra odpolední pracovní dobu. Divoce žijícím zvířatům nebo krajině mohou podle ochránců přírody lidé v nastupujících vlnách veder pomoci umisťováním misek s vodou do zahrad, omezením sekání trávníků nebo vynecháním kypření půdy. Zlepšit je podle ochránců potřeba také hospodaření s vodou, včetně systémových kroků pro zadržování vody v krajině. Spojené státy zaznamenaly přes 18 200 případů cyklosporózy. Z toho přes 10 000 případů se týká amerického státu Michigan. Průjmové onemocnění je v řadě případů spojováno s řetězcem rychlého občerstvení, který v některých regionech Spojených států kvůli těmto incidentům vyřadil ze své nabídky saláty. Čeští kordisté obsadili na mistrovství světa v šermu v Hongkongu 24. místo v soutěži družstev. Po úvodním hladkém vítězství nad Katarem podlehli Jakub Jurka, Martin Rubeš, Michal Čupr a Matyáš Pavlík v boji o postup do osmifinále Dánsku 40-45.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Razíme na silnice, mrkneme, jak to vypadá aktuálně. Husto na dálnici D1 vidím od 178. kilometru. Dobrá zpráva je to, že nebouráme, ale ta kolona je opravdu dlouhá, je to kolona kamionů v pravém pruhu, dávejte na to pozor. Kolona je taky na D2 a v centru města Brna očekávejte taky zdržení. Koukám se, že ranní dopravní špička už se nám tak nějak pomaličku vrátila. Koliště, Milady Horákové a tak dále, samozřejmě Nové Sady, Poříčí, Vídeňská, dokonce i Žabovřeskou tady vidíme dneska zaštosovanou. Tak buďte opatrní, kdyby cokoliv zavolejte, my to rozhlásíme, kdyby cokoliv, tak nám můžete buď zavolat, anebo použít naši aplikaci a tam na pár kliků nahrát hlasovku.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, všude slyšíme, že budou tropy, oni opravdu budou. Dneska odpolední maxima 36 až 38 stupňů, v pátek dokonce 37 až 39.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Počkejte, nikam nespěchejte. Všeho do času. V zimě budeme vzpomínat, jak jsme v létě zadarmo chcípali vedrem.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Steve Aoki. 8.39 aktuálně. Pojďme na čerstvé kino novinky. Anča Hubová nachystaná prozradí, na co doporučujeme vyrazit do kina. Free Radio.
1: Novinky v kinech. Česká romantická komedie Mistryně, to je právě teď v kinech, pojďme se na to podívat. Monika má život, o kterém vždy snila, je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve šťastném vztahu s Lukášem. Je ale skutečně šťastná, když se po letech nečekaně znovu setká se svým bývalým manželem Petrem, její pochybnosti se prohloubí. Krátké setkání se promění v dlouhou procházku letním městem, během níž se začínají vynášet nezodpovězené otázky. Proč jsme se vlastně tehdy rozešli a co kdybychom se rozhodli jinak? Prostřednictvím dialogu a jemného humoru sledujeme, jak se mezi nimi v

0: chvílích, ať už v dešti, v šalině nebo v parku, znovu objevuje jemná blízkost. Režisér Bohdan Karásek vytváří citlivé intimní drama o nevydaných cestách, tak pokud taky overfinkujete a ptáte se na otázky, vydejte se do kina na film Mistryně.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Free Radio 107 FM.

Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM. What the hell do you mean I've got to wait in line?

my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

Pátečka Free Rádia. Pátečka Fríčka.

0: 8.55. Jdeme na další muziku, za chvilku čerstvé krmy zprávy, krásně nám to dneska utíká, doufám, že i vám v práci s nejlepší taneční muzikou, široko daleko na jediném opravdu tanečním rádiu v Brně, Aquagen za chvilku. Hrát bude i Christian Marky. A Molela Whistle Party. Je ty nachystaný, Roman Koloděj s vámi, super poslech, za pár minut je tu 9:09. Mrkneme za strážníky Městské policie Brno i za státní policií.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobně

0: Macklemore, Ryan Lewis. 7:09 jdeme na aktuální dopravní situaci. Pojďme mrknout, jestli náhodou nejsou nové problémy.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A vidím tady akorát problém. Na příjezdu do Brna po D2 směrem od Bratislavy. 0,5 kilometr. Tady vidím blokován provoz. Je tady nehoda 2 osobních aut s kolonou. Počítejte už na 3. kilometru. Tak opatrně, na D2 jedna bouračka aktuálně v řešení. Policie na místě, taky komplikace mezi exitem 7 Modřice, kdo jede od Chrlic, tak pozor, tady je taky drobná kolona. Jinak dálnice D1 zaštosováno 178 km od Ostrovačic, tady se obrňte trpělivostí. Šťastnou cestu, kde by cokoliv, volejte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Už to začíná, 26 stupňů, už je to cítit, přátelé. 36 až 38 dneska odpoledne. Zítra dokonce 37 až 39.
1: Free Radio, hudební novinky.

0: Dobu minuli 15 minutek po deváté, jdeme na čerstvé krimi zprávy. Nejprve za strážníky městské policie Brno. Tam je připravená na horké lince Markéta Skřivánková.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Krásný den všem posluchačům Free Radia. Hlídku městské policie přivolala na přelomu týdne všímavá svědkyně. Viděla totiž údajného kapsáře, jak prohledává kapsy 25-letého muže podřimujícího v Masarykově ulici. Podezřelého si stihla vyfotit, což strážníkům velmi pomohlo při jeho hledání. Právě díky její pohotové reakci dostihla hlídka muže v zápětí v Benešově ulici. Vyzvala ho, aby vyskládal všechny věci z tašky i kapes. Mezi svými věcmi měl finanční hotovost, platební kartu. 64-letý muž tvrdil, že vše je jeho, když ho ale strážníci upozornili, že jsou k ulici kamery. Přiznal, že kartu i s penězi vzal 25-letému spícímu muži. Peněženku pak údajně odhodil do nedaleké popelnice, kde ji strážníci skutečně záhy našli. Muž se teď podezřelý ze spáchání trestného činu. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno. Přeji vám všem pěkný den.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Dimmy Trumpet a Crunk. Al Pacino.
1: Al Pacino na Free Radio 921. Další krimi zprávy připravené. Pojďme se podívat za brněnskými kriminalisty.
2: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
3: Dobré dopoledne. Teplé počasí zřejmě neblaze působí na některé šoféry, kteří pak za volantem jednají zkratkovitě a agresivně. Brněnští policisté řeší případ dvou řidičů, tmavého Mercedesu a malého Smartu, kteří se včera večer v brněnském provozu nepohodli. Mezi oběma muži docházelo k problikávání, riskantnímu předjíždění i vzájemnému blokování. Od jednoho semaforu takto dojeli až k další křižovatce, kde řidič Mercedesu zřejmě ztratil nervy. Vystoupil z vozidla a svému rivalovi beze slova provodil přední pneumatiku. Poté z místa odjel. Policisté tak po něm nyní pátrají. Všechny řidiče bych chtěl vyzvat k toleranci vůči chybám ostatních účastníků silničního provozu a k tomu, aby nestupňovali napětí a agresi. Podobné konflikty totiž mohou skončit mnohem hůře než jen poškozenou pneumatikou, například i dopravní nehodou. Přeji pěkný den a naslyšenou.

0: Crystal Party, 9.31, jdeme na zprávy. Ptáš se mraků,
1: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland, z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia. Přeji hezký den u zpráv. Státní nemocnice plánují společné nákupy služeb, techniky i materiálu. Spolu s ministerstvem zdravotnictví nyní prověří, kde společné nákupy mohou přinést úspory. Do pilotního projektu se zapojují i fakultní nemocnice Brno a fakultní nemocnice u svaté Anny. Vysoké teploty mohou v následujících dnech ovlivnit provoz na železnici. Cestující by se na to měli připravit. České dráhy lidem proto doporučily, aby v případě možnosti vyráželi na cestu mimo nejteplejší část dne. Měli sebou dostatek tekutin i léky, které berou pravidelně. Premiér Andrej Babiš nevyloučil další pomoc Francii, kterou v posledním týdnu sužují rozsáhlé požáry. Zmínil měnící se situaci a také vlnu veder se zvýšeným rizikem lesních požárů očekávanou v Česku. O případné pomoci proto bude vláda rozhodovat podle aktuální situace a vlastních kapacit země. Evropská fotbalová unie UEFA chce po oznámení Mezinárodní federace FIFA o zamýšleném prodeji podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům svolat ještě v tomto týdnu mimořádné zasedání. Ve hře je podle médií i možný bojkot světového šampionátu.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Nemrknout, jak to vypadá na silnicích aktuálně, kde máme komplikace. Na Mendlově náměstí vyšetřuje policie nehodu osobního a osobního vozidla a autobusu. Projíždíme jedním pruhem, zdržení v obou směrech, dávejte na to pozor. Koukám ještě na D1. 208. kilometr je to od Brna na Vyškov, je na krajnici nákladní auto po nehodě. Místo je průjezdné s opatrností a na D2 vidím, je to směrem od Bratislavy na půl ten kilometru. Je tady blokován provoz kvůli dopravní nehodě dvou osobáků. Počítejte s kolonou, která má asi 3 kilometry. Buďte opatrní, šťastnou cestu, kdyby cokoliv, zavolejte.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Kdy je čas zapnout klimatizaci tady u nás ve studiu? No, už možná asi jo. 27 stupňů v centru měříme. Odpoledne to vyšplhá až na 36 nebo 38.

0: Galantis, 5 Seconds of Summer, Lighter, 9.41 na fríčku. Dneska nám to strašně utíká. Fakt jo, protože za chvilku 10. a to je vlastně naše společná poslední hodinka. Mezi 10. a 11. budeme trávit příjemné chvíle s hledáním tajemného filmu. A za to něco získáte, co tady pro vás dneska mám, tak já se musím kouknout, ani já to nevím z hlavy. A voucher v hodnotě 300 korun na konzumaci pizza Bombastika, kterou najdete 5x v Brně, a to se vyplatí. Stačí jenom uhodnout tajemný film a ten tady bude za pár minut.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevytlážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Blind Luck, Samobrnik, Just Wanna Do, 9 hodin 56 minut a my za chviličku prozradíme první nápovědu z tajemného filmu. Do té doby chystáme další parádní muziku, pojďme se na ní podívat, co nás čeká. Bude tu například Baker Matt, Areny. Rád bude taky Martin Garrix a Číren. A Sexy Bomba, Tom Jones. Na chvilku 10. s vámi Roman Koloděj na Free Radio. Ještě hodinku, kde budeme hledat tajemný film.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
3: A co bude ve stejné zemi?
2: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
4: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Jdeme na tajemný film. Startujeme v tenhle okamžik, máme 4 minuty po 10. Přátelé, dneska budeme hledat britsko-americkou romantickou komedii. Britsko-americká romantická komedie. Tahle ta komedie byla natočena v roce 1995. Tohle je první nápověda. Za chvilku opět další, teď si pojďme poslechnout naše žhavý novinky. Free Radio. Hudební

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Jdeme na to, nápověda číslo 2 z tajemného filmu. Přátelé, v kinech se tento snímek poprvé u nás objevil 22. května roku 1997. Až po takové době. Hledáme film, který byl natočen v roce 1995 a v Americe ho promítali roku 1995, 5. května. U nás až o 2 roky později. Natáčení probíhalo od 17. srpna do 22. prosince roku 1994 v Paříži, taky na Azurovém pobřeží, Cannes a tak dále. To je nápověda druhá. Třetí za chvilku.
0: Tvý rádio. Tvý rádio.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Tak, třetí nápověda, přátelé. Hledáme film. První film, kterému hlavní postava, žena, velmi známá herečka, dělala producenta. Ve filmu se mohl objevit, nebo jedna z rolí byla nabídnuta i herci, jehož jméno je Gérard Depardieu. Ten to odmítnul. A jako bonus vám mohu prozradit, že velký problém měli italští distributoři s uvedením tohoto snímku do jejich kin, protože název tohoto filmu znamená v italštině orální sex. To je nápověda třetí. A to stačí. Čtvrtou, poslední nápovědu dáme po zprávách. Teď Jasper Fox, Sigala, Tom Jones a Mouse E.T.

0: Za námi Sex Bomb, máme 10 hodin 30 minut, opět čas čerstvých zpráv, pojďme na ně, tady Peťa.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
3: Pěkné dopoledne. Na náměstí Svobody dnes ráno proběhl slavnostní ceremoniál ukončení vojenského prezenčního studia absolventů brněnských fakult Univerzity obrany. Na vojenský ceremoniál vyřazení navazuje v odpoledních a podvečerních hodinách jeho akademická obdoba. Na programu je celkem 7 běhů promocí, během kterých přebírají absolventi vysokoškolské diplomy a skládají akademický slib. Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích nakoupíme až 59% potravin nebo drogistického zboží. Podíl nákupů za výhodné ceny meziročně vzrostl zhruba o 2 procentní body. Zároveň také stoupá chuť spotřebitelů utrácet. Ve středním Chorvatsku dnes ráno zaznamenali zemětřesení o síle 3,7 stupně. Někteří obyvatelé uvedli, že se jim třásl dům. Otřesy podle nich trvaly několik vteřin. 10 dnů po prohraném finále mistrovství světa 0-1 se Španělskem se hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi vrátil k tréninku ve svém týmu Inter Miami. 39-letý útočník vynechal po reprezentační přestávce dva zápasy nejvyšší fotbalové soutěže a také včerejší utkání hvězd.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: A jdeme mrknout, jak to vypadá s dopravou. Přátelé, pozor, Mendlovo náměstí, policie stále vyšetřuje tady nehodu osobního auta s autobusem, projíždíme tu jedním pruhem. Na D1 194. kilometr je to u sjezdu na Vídeňskou ulici v Brně směrem od Prahy. Tady se srazilo v koloně nákladní auto a dodávka. Nehoda je s vyšetřujícími policisty a silným provozem. Dávejte na to pozor. Ještě koukneme do Brna, Ponava, na Palackého třídě na úrovni Lékařské univerzity směrem do centra. Tady se srazily dvě osobní auta a koukneme na D1 208. kilometr. Je to od Brna na Vyškov. Tady stojí na kranici nákladňák. Po nehodě šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 29 stupňů ukazuje teploměr v centru, odpoledne 36 až 38. Už jdu zapnout tu klimu.

0: film. Tajemný film na Free Radio.
1: Tak, jdeme na to, přátelé. Poslední nápověda je připravená. Abych řekl pravdu, nevím, jestli já jako posluchač, kde bych byl ve vaší roli, nevím, jestli bych uhodnul Tajemný film zatím podle nápověd, který jsou venku. Teď nám zbývá ta poslední. Proč jsem tento snímek vybral? Protože ne v hlavní roli, ale objevil se tady Jean Reno. A Jean Reno dneska slaví 78. narozeniny. Vedle něj v hlavní roli Meg Ryan, Kevin Kline a taky Timothy Hutton a Jean Reno. Tohle je hlavní herecké obsazení filmu, který dnes hledáme jako tajemný. Jediný, co si myslím, že v rámci nápovědy číslo 2, kdy italští distributoři měli problém s tímhle názvem toho filmu, protože u nich to v italštině znamená ten orální sex, tak možná tato nápověda by mě pomohla nejvíce. Ale to už nechám na vás. Pojďme na to.
0: Tajemný film.
1: Voláme studio 790 107 107. Kdo zná správnou odpověď a prozradí, tak vyhrává poukázku v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. Je to složitý dneska, chápu, ale zkusme to. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Čau, Martin.
1: Martin. Martine, je to složitý film, nebo pogooglil, musel si googlit?
2: Musel jsem googlit.
1: Tak pojď nám říct, co za tebe našel strejda Google, co to je?
2: Tak vyšlo mi z toho francouzský polibek.
1: Francouzský polibek, French kiss. No, a já ti musím poblahopřát. Google měl pravdu. A máš tady poukázku za 3 kilča, tak si dej něco dobrýho, jo?
2: Super, díky moc.
1: Nemáš zač, vydrž na telefonu, nepokládej. Přátelé, francouzský polibek. Britsko-americká romantická komedie. To byl dnešní tajemný film.
0: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio.

Chick Style a John. Čo ste, Chick Style a John? A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow!

0: Léto začíná u Peugeotu.
1: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno, Hřibská 22.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland. Free Radio 107.

0: Junkies.
1: Night Rider.
0: Night Rider, poznala. Já jsem se chtěl zrovna zeptat, jestli poznáváš tam ten použitý sample.
1: To byl Pontiac, nebyl to Pontiac. Jo, jo, jo. A čověče, mám pocit, že někdo ve Znojmě nebo u Znojma tak udělal přesnou repliku.
0: A je, a i s tím světýlkem červeným.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, to bylo super.
0: A víš, jak se mu říkalo?
1: No Kit.
0: Kit.
1: Ano, jasně, všechno.
0: Zná všechno.
1: Jo, hele, 90-kový seriály, to bylo moje. Divoký anděl, Night Rider, a nevím, co ještě bylo. Na Esmeraldu jsem se dívala taky, si vzpomínám. Beverly Hills.
0: To by už je hodně let, že asi?
1: Ne, ne, ale Dallas, ne, ten ne. Dallas mě nebavil, člověče.
0: Dallas mě taky ne. Mm. Já jsem třeba měl rád i český seriály.
1: Hospoda.
0: No, Hospoda samozřejmě, ale líbila se mě Pojišťovna štěstí.
1: Jej, tak to já ne, člověče. Ne?
0: To jsem byl jako romantičtější. No,
1: no jo, no.
0: Přátelé, Petra je tu, aby mě prostřídala, bude tu mezi 11. až 13. hodinou.
1: Je to tak?
0: A pojďme se podívat na muziku, co nás čeká. Bude tu Bangaranga.
1: Vítězí letošní Eurovize.
0: Ano, vítězka, výborný. Kinová kaskáda Utopia. A nebo Vanguard Gimme Gimme Gimme. Zítra v 7 budu na značkách a budu se moc těšit. Zítra páteček. Hlavně ty vedra zvládejte, přátelé, už jsme mluvili o tom. V centru Brna od 10 do 18 hodin můžete navštívit tady v rámci magistrátu.
1: Jakože tam můžeš přijít osvěžit.
0: My jsme tam měli svatbu, že jo, na tom, jo, na radnici.
1: Na radnici.
0: No a...
1: A v Kuřimě se mě to hrozně líbilo, když byly ty 40.
0: Já jsem o tom dneska mluvil.
1: No, že otevřeli ten zimák, to byl
0: zimní stadion,
1: to bylo jako nádherný.
0: Věřím tomu, že to otevřou taky. Tak přátelé, mějte se nádherně, zvládejte vedra zítra v 7.
2: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Any Mary, Little Mix na Free Radio po 11. S vámi už ve studiu já, Peťa Hlávková. Boři bojové mají dneska svátek, chlapi, všechno nejlepší. Celebrity cupují tady hokem, auto za miliony, výsměch Vietnamcům a děti jako kasičky. Tak to je prosím tábor pro děti a víc se na to podíváme za chvíli v Celebritkách.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Even.

0: na Fee Radio.
1: Možná jste to už taky viděli, protože internet je toho teďka aktuálně vcelku plnej. Nahrávky z dětského Tary Campu vyvolaly prostě na internetu pořádnou bouři. YouTuber Taras Provozník alias Tary, tak se před dětmi chlubil luxusním autem, vyzdvihoval drahé značky, utahoval se z oblečení z vietnamské tržnice. No a jeho vystupování samozřejmě pobouřilo rodiče, taky známé tváře. Padala slova o katastrofě, parazitování na dětech i naprostém morálním dnu. Prostě se z dětí udělal kasičku bez kritického myšlení, no a dalo by se říct, že předvedl to, že i dno může mít ještě sklep.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Fajíčko a muzika na Free Radio za námi, jdeme na další. Těší se na vás John Newman. Bude to i Becky Hill. Nebo Buddy Bangers a Victoria Kern na Fríčku za chvíli zprávy.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: balík za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Pěkné dopoledne. Teplota na jihu Moravy dnes vystoupá k 35 stupňům Celsia. Meteorologové proto varují před rizikem přehřátí a dehydratace. Přibýt může taky pracovních úrazů. Kvůli deformacím nebo lomům kolejnic můžou nastat zpoždění nebo výluky spojů. Sucho a silný vítr navíc zvyšují riziko požárů. Přes 1100 středoškoláků si aktuálně na 10 výcvikových místech republiky zkouší, co to znamená být profesionálním vojákem. Účastníci dobrovolného vojenského cvičení už mají za sebou třeba střeleckou nebo zdravotnickou přípravu, a to i v terénu. Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu desítkami balistických střel a střel s plochou dráhou letu i stovkami dronů. Výbuchy otřásly Kyjevem, Lvovem, Krivým Rihem i dalšími městy, včetně oblastí poblíž hranic států NATO. Útok si vyžádal nejméně 8 mrtvých, včetně 2 dětí a desítky zraněných. Polsko kvůli úderům na západě Ukrajiny vyslalo do vzduchu stíhací letouny. Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Los Cabos podlehl ve druhém kole outsiderovi Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále postoupil Dalibor Svrčina. Jeho soupeř ve druhém kole Luciano Darderi z Itálie zápas vzdal za stavu 0-3.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
3: Na Ponavě na Palackého třídě na úrovni Lékařské univerzity směrem do centra se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností, průjezdné kolony by se tvořit neměly. Na Mendláku a tady vyšetřuje policie nehodu osobního auta s autobusem. Tady se projíždí jedním jízdním pruhem. D1 194. u sjezdu na Vídeňskou v Brně směrem od Prahy. Tady se srazilo v koloně nákladní auto s dodávkou. Nehodu vyšetřuje policie a počítejte rozhodně se silným provozem a přerušovanou kolonou už od 178. kilometru. A na D1 zůstáváme 208. kilometr směrem od Brna na Vyškov. Tady stojí u krajnice nákladní auto po nehodě.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
3: V Brně už máme 31 stupňů, ještě nám to vystoupá na 36 po celý den. Očekávejte slunečné počasí. I zítra se teploty budou pohybovat na svých maximech kolem 36 stupňů. Teď John Newman.

0: Rádio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Víte, jakou mailovou adresu má maďarská sova? Pište si hu.hu/hu.
0: Lukyho vtípek na Free Rádiu.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Při dopravní nehodě zemřel podle irských médií zpěvák Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Neštěstí se podle serveru Irish Independent stalo brzy ráno, když hudebník havaroval na motorce v dublinské čtvrti. Umělce, který se narodil v dubnu roku 1970, nejvíce proslavil nezávislý snímek Once. K němuž nejen složil hudbu, ale také v něm i stvárnil hlavní roli. Kromě něj ve filmu zazářila i česká zpěvačka a muzikantka Irglová, tehdejší Hansardova životní partnerka. Film i hudba k němu získali řadu cen. Třeba v roce 2008 díky němu oba umělci převzali Oscara za nejlepší filmovou píseň za titulní skladbu Falling Slowly. Teď už další muzika.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň, štíhá mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Za všechno může čas v podání Verony. Jdeme se podívat, jaká další muzika se chystá k vašim uším už za chvíli. Budou to Italo Brothers. Taky naprosto pohodová muzika od Ariany Grande společně s Nicki Minaj. A zazní spojení Mikolas a Trips.
1: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn. Free Radio 107 FM.

Ariana Grande na Free Radio po 12. hodině. Za chvíli víc o tom, že Brňané včera zasedli k dlouhému stolu, přinesli domácí dobroty, veselou náladu a jaké to bylo, to vám řeknu za chvíli. Free Radio. Hudební noviny.

0: Možná jste tam někteří včera byli, možná taky ne, tak já vám řeknu, jak to tam všechno probíhalo, protože centrum Brna včera k večeru ožilo unikátní sousedskou slavností. Brňané i návštěvníci města společně usedli k obrovskému prostřenému stolu, který se táhnul od Jošta až ke kašně na Moraváku a každý donesl něco na zub a podělil se s ostatními. Tradice dlouhého stolu vznikla už v roce 2020, a to pozor v Praze na Karláku nebo na Karlově mostě. No a brněnská akce na ně navazuje stejně třeba i jako pardubická akce, tam mají zase stůl na míru. No a podobné sousedské slavnosti se v posledních letech rozšířily také i do dalších měst po celé republice a rozhodně v tom i třeba Brno bude i nadále pokračovat. Teď už Mikolas a Trips na Frýčku.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zase...

0: Westlife na Free Radio, jaká další muzika se k vašim uším chystá, si pojďte poslechnout právě teď. Těší se na vás Italo Brothers, zazní taky Cash Cash Michael Jackson. A bude tu i Mirjana Kunte. Za chvíli zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezký čtvrtek. Na Špilberku dnes začne Brazil Fest Brno. Sedmý ročník potrvá do neděle, nabídne hudbu, tanec, karnevalovou zábavu i program pro rodiny s dětmi. Zítra se festival přesune na náměstí Svobody a na Moravské náměstí. Tradičním vrcholem přehlídky bude sobotní karnevalový průvod. Slavné sousoší lidických dětí povražděných Němci za protektorátu je v havarijním stavu a potřebuje opravu. Na to ale lidickému památníku, který je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury, chybí peníze. Nepomohla ani sbírka. Z potřebných 15 milionů se díky ní podařilo vybrat jen třetinu. Ministerstvo kultury na provoz areálu ročně posílá přes 30 milionů korun. Na německých silnicích hrozí zítra a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná především na jihu země, kde začínají školákům prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidá i řada těch, kteří se z ní už naopak vracejí. Ukrajinský olympijský výbor uvedl na svém oficiálním webu, že se odvolal k arbitrážnímu soudu pro sport proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru zrušit suspendaci ruského olympijského výboru. Ten předběžně zrušil distanc pro Rusko 7. července a fakticky tak otevřel ruským sportovcům cestu na olympiádu v Los Angeles 2028.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout silnice, pozor na Mendláku, tady stále vyšetřuje policie nehodu osobního auta s autobusem, projíždí se jedním jízdním pruhem. D1 194. u sjezdu na Vídeňskou v Brně směrem od Prahy. Tady se srazilo v koloně nákladní auto s dodávkou. Stále se také ještě tuhletu dopravní nehodu nepodařilo vyřešit. No a na D1 zůstáváme 208. kilometr směrem od Brna na Vyškov. Tady stojí u Kranice nákladní auto po nehodě. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naše dopravní linku a my už to mezi vás rozpošlem dál.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Už teď v Brně 33 stupňů, po celý den nás čeká jasná obloha, zítra 36, zcela jasno, teď keš.

0: secret you should know.
1: Radio 107 FM.
2: Let's get down to bed.

0: Revitalizace Holáseckých jezer na jihu Brna se znovu odsouvá. Přestože se původně počítalo se zahájením prací letos v srpnu, město stále dokončuje projektovou dokumentaci a čeká na změnu stavebního povolení i rozhodnutí o dotaci. Nákladná obnova přírodní památky za více než 200 milionů korun by tak mohla začít až v příštím roce. Teď už Jennifer Lopez.
1: Toto je...
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Free Radio 107.

0: Pátečková muzika na Free Radio za námi, jdeme se podívat na další, jaká bude znít. Už za chvíli Tiësto a Gabry Ponte. Dáme si i novinku od rumunské Iny. A bude i Keša, kdo je tu ještě, Kýťa Kolibová, kterou vítám Féteru. Dneska slavíme Mezinárodní den přátelství.
1: Ahoj, no to je krásná
0: zpráva. Koho by si pozdravila ze svých přátel?
1: Tak mě hnedka napadla moje nejlepší kamarádka ze základky Eliška, kterou jako jsme se hrozně dobře jako přesouváme, že jsme spolu žili v Řečkovicích po jednu zastávku. Pak jsme se obě přesouvali na Lesnou, jsme od sebe taky tak 5-10 minut chůze. Tak nějak pořád jako migrujeme společně v rámci jako Brna, tak to je příjemné.
0: To je krásný. A kdybyste chtěli pozdravit i vy někoho ze svých přátel, máte samozřejmě možnost už dneska ve Freeboxu, ten startuje po 17. hodině. No a já se těším zase zítra, teď už Kýťa.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Free Radio. Jde první u toho, co letí.
1: Ochutnali jsme to nejčerstvější na Free Radio, tohle byly naše novinky, před námi už jedna připravená od Iny Wizaway. No a po 13. hodině klasika, jazykolami. Je to tady připravený, ať společně potrénujeme jazyčisko, ale taky svoje soustředění. Já si myslím, že je to takhle po té půlce týdne už potřeba trošku zase zapojit ty svoje mozkový závity, tak jdem na to, přátelé. Doufám, že jste připraveni, vyberu zase něco takového, aby to byla výzva, ale aby to pro nás bylo uskutečnitelné. Tak za pár chvil teď Ina, za chvilku Alessandra Amoroso. Monday,

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Tak dneska to bude sice, přátelé, delší říkačka, ale o to aspoň zapojíme trošku paměť a naši hlavu. Tak zní to takhle. Hravý hroch Hubert hrozně hrabal na hromadě harampádí. Zní to jako, že se to nedá hnedka zapamatovat, ale ono to docela funguje. Samý hl, ano, tady se to všechno začíná na hl a věřím, že to zvládnete. Dneska to snad není až taková výzva, jenom si to zapamatovat. Tak jdem několikrát za sebou, můžete se mnou. Hravý hroch Hubert hrozně hrabal na hromadě harampádí. Hravý hroch Hubert hrozně hrabal na hromadě harampádí. Tak ještě párkrát, myslím si, že tam je akorát problém si to zapamatovat, že snad vám tam žádný slovíčko nějak neštibuje, že to naopak funguje. Hravý hroch Hubert hrozně hrabal na hromadě harampádí. A zase bych si dávala pozor hlavně na ten začátek, ten Hubert, aby to pěkně se vyslovovalo. Hravý hroch Hubert hrozně hrabal na hromadě harampádí. Tak jestli už to máte najetý trošku jako já, tak můžeme společně co nejrychleji za sebou, a když je to tak dlouhý, tak aspoň párkrát bych to mohla zkusit. Hravý hroch Hubert hrozně hrabal na hromadě harampádí. Hravý hroch Hubert hrozně hrabal na hromadě harampádí. Hravý hroch Hubert hrozně hrabal na hromadě harampádí. Hravý hroch Hubert hrozně hrabal na hromadě harampádí. Hravý hroch Hubert hrozně hrabal na hromadě harampádí. Tak za mě, přátelé, pětkrát. Jak vám to šlo? Máte to aspoň jedno, dvakrát za sebou? Hravý hroch Hubert hrozně hrabal na hromadě harampádí. A tohle, když si zapamatujete, no tak pek se sopak budete mít úplně jedna báseň.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevypadá, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: klasická zpátečka z roku 1991, to byly Two Unlimited a jich Get Ready for This. 13 hodin 31 minut, před námi jsou zprávy, doprava, počasí a z hitů, třeba Would I Lie to You. Francouzská spolupráce Cedric Gervais, David Guetta, bude i Pretty Woman. Od Aztek, Pitbull a Gabry Ponte, tak zdravíme všechny, co bude třeba teďka na koncertě Pitbulla. Myslím si, že to musel být super zážitek. No a k tomu zpátečka, suck my. Taková zase trošku peprnější, no, erotická při odpolední, proč ne? 2 minuty po půl druhé, za chvilku zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
3: Pěkné odpoledne. Park v Bráfově ulici v Žabovřeskách ozvláštňuje nová originální plastika. Kovová dominanta v podobě velké žáby bude sloužit jako malá fontána. Plastika vyšla přibližně na 170 tisíc korun. Žába zatím nemá jméno. Obyvatelé mohou své návrhy zasílat na radnici. Zrušení 9. tříd základních škol, o kterém mluvil předseda sněmovny a vládní SPD Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš, není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga uvedl, že to vyplynulo z jeho schůzky s premiérem. Údajná úspora 50 miliard korun, kterou by zkrácení docházky podle Okamury přineslo, je podle Plagy nereálná. Italské úřady varují před řasou Ostreoposis ovata, která se rozšířila zejména v oblasti Pisy a Torre Cane. Způsobuje nevolnost, zvracení nebo dermatitídu. I když je rostlina v moři, obtíže může lidem způsobit i procházka podél vody. Její toxiny se totiž přenášejí vzduchem. Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli výtržnostem při květnovém derby se Spartou. Vnitro dnes oznámilo, že během řízení zjistilo závažná pochybení, kterých se Slavia dopustila při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. Dospělo ale k závěru, že přijatá opatření ze strany klubu a disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace jsou dostatečné a další sankce nejsou nutné.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Komplikace v Brně i na dálnici D1, pojďme na to podrobně. Bendlovo náměstí, tady je nehoda osobního auta s autobusem a zdržení, které už by ale snad mělo být touhle dobou odklizené. Na Palackého třídě na úrovni Lékařské univerzity je to směrem do centra, tady bourala 2 osobní auta, tady se projíždí s opatrností bez nějakého většího zdržení a už by to tam taky mělo být brzy odklizené, vyřešené. Kde ale dál pokračují komplikace, tak to je na dálnici D1 ve směru na Ostravu u sjezdu na výstavy. Ještě tady blokuje levý pruh střed os 2 osobních aut, 189. a pultý, tady počítejte se silným provozem. A husto může být taky na dálnici D1 ve směru od Brna na Vyškov na 208. kilometru, tam je u krajnice nákladní auto po nehodě, tak buďte opatrní. Co se týče dalších komplikací, tak dálnice D52, 12. kilometr ve směru na Brno, tady je v pravém pruhu porouchané auto. Další porouchané auto je taky ve směru do Pohořilic na D52 na 25. a pultém. A jeden stojící porouchaný kamion je taky ve směru do Brna na D2 na 15. kilometru. Tak toto jsou mimořádnosti aktuálnosti, které se dějí přímo v Brně nebo v blízkém okolí. Co se týče hustoty provozu, tak zatím to vypadá, že nejhustěji je kolem centra, kolem Poříčí, Gajdošky, taky Jihlavská u středního hřbitova. No a dálnice D1 tradičně už touhle dobou na příjezdu do Brna, tady je to zhruba s 15-minutovým zdržením. Počítejte od Popůvek až po 196.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A člověkovi se protočí panenky, když vidí ty teploty, které už jsou aktuálně v centru města Brna. Teď kolem 1:30 odpoledne je to totiž 37 stupňů. Tak uvidíme, jestli tohle už je dnešní maximum, nebo ještě pokoříme 38. Dělám si z toho tak trošku legraci, ale samozřejmě z toho docela trne. Venku neskutečný pařák, slunečné počasí, které by nám mělo vydržet v podstatě následující dny, kam se člověk poohledne. Trošku, malinko, bychom si mohli ulevit o víkendu, kdy nemá být 38, má být 33, tak super. No a od pondělí znova 38. Zítra bude taky 38 a i ty noční teploty počítejte, že klesnou jen ke 22, takže nás čeká tropická noc, tak doufám, že přátelé u vás doma se to ještě drží. Pokud ten chládek z uplynulých dnů máte, tak si ho uchovejte. Zavřený okna, zatažený žalusky, venkovní, vnitřní, všechno, co máte,

0: francouzské spojení a předělávka 80-kového hitu. Cedric Gervais, David Guetta a jejich podání Would I Lie to You. Jdeme se podívat na burzu práce, hledá se asistent a taky provozní elektrikář.
1: Free Radio, burza práce.
0: Konkrétně asistent nebo asistentka jednatele, organizování kalendáře jednatele firmy, komunikace s návštěvami, obchodními partnery a klienty, vyhledávání vhodných dodavatelů a získávání cenové nabídky, taky spolupráce s týmem. Požadavky výhodou je dokončené nebo probíhající vysokoškolské vzdělání v oborech ekonomie, marketing nebo obchod. Ochota a schopnost flexibilně reagovat na různé úkoly, být k dispozici příležitostně i o víkendu, pečlivost, smysl pro odpovědnost a nadstandardní komunikační schopnosti, co nabízí zkrácený úvazek, pestrou práci pro zavedenou společnost, možnost kariérního růstu a propojení s profesionály ve zdravotnictví. Kontakt a více info na freeradio.cz/burza práce.
1: Free job.
0: A hledá se taky provozní elektrikář na přípravné a pomocné práce při odstraňování závad a údržbě na elektrických zařízeních. Je to třísměnný provoz. Požadavky střední odborné nebo středoškolské vzdělání, zkouška odborné způsobilosti v elektrotechnice, odpovědnost, pečlivost, manuální zručnost a aktivní přístup k práci. Výhodou je praxe s opravou a údržbou výrobních strojů. Nabízí plný úvazek, plat 50 000 korun měsíčně, 25 dní dovolené, příspěvek na stravu, mobilní tarify a další benefity. Více na freeradio.cz/burza práce.
1: Free job, free job na Free Radio.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí

0: Nové turistické okruhy, spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Free Radio 107,9.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: A tento týden pro vás mám opět jeden dokument v překladu Sia nostalgie po přítomnosti. Tušíte správně, bude to o zpěvačce jménem Sia. Odvážný zážitek, který boří hranice žánru a mění popovou poetiku v ryzí umění. Slibuje nám to uchvatné hlasy, dechberoucí choreografické a ikonické výkony a to všechno v kinematografickém pojetí a za doprovodu nepřekonatelného katalogu hitu. Takže pokud jste fanoušci této zpěvačky, tak se určitě vydejte do kina na film Sia nostalgie.

0: Na Free Radio doznívá zpátečka lehce před 14. Duck Heads Suck My ve 13.57.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude ve stejné zemi?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
0: Za chvilku už tady budeme mít Davida Guettu a v hitu Family. Co dál? Třeba My Oh My. Takhle zní novinka. Chris Cross Amsterdam a Willy Willem společně v tomhle kousku. A dáme si taky zpátečku Finkoviu. Nadupaný Wickfield. 2 minutky zbývají do 14. hodině. No a pokud byste chtěli někam za kulturu, tady máte pozvánky do divadla.
6: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Ryba ve čtyřech nabízí divadlo Volka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
7: Free Radio 107 FM.

0: day together. I told you they wouldn't be doing this, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: 14. hodině posloucháte Free Radio, no a ve čtvrtek dneska 30. července nejvyšší čas podívat se, jak nám to vypadá na ten víkend, co zajímavého se chystá o tom prvním srpnovém víkendu. Tak prázdniny se půlí a vy můžete vyrazit třeba na Slavkov u Brna na zámek, kde bude dokonce sám Napoleon. Taky prozradíme, kde budou tenhle víkend otevřené sklepy, nějaká ta cymbálka, pohodička u vínka. No a podíváme se taky do Brna, kde se chystají další letní shakespearovské slavnosti. Tak cože vám to tam letos teďka o víkendu nabízí, právě teď tam bude něco special, tak vám prozradím za pár chvil, ať víte, kam vyrazit a co podniknout. Chris Cross, Amsterdam, Willy Williams, je to taky Oliver Tree, anebo Dash Berlin, tak doufám, že si užíváte jen to pohodové čtvrteční odpoledne, nejlépe někde s klimatizací, nejlépe někde v chládku. Tak se držte. Free Radio. Hudební

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A začneme brněnským typem a to jsou letní Shakespeareovské slavnosti. Ano, další jsou před námi právě v pátek a v sobotu a 31. z července a 1. srpna pro vás mají tady v Brně na Špilacu připravenou komedii Jak se vám líbí. Shakespeareovská komedie, která oslavuje svobodu, lásku, přírodu v Ardenském lese. Hra obsahuje známý citát, celý svět je jako divadlo. Tak věřím, že tohle se vám může líbit, hlavně je to legrace. To je super. No a pozor, poslední Shakespeareovská hra, která se bude hrát na Špilasu tenhle rok, tak bude 4. srpna příští týden v úterý Sen noci svatojánské. Taky jedna velká klasika, děj se odehrává v Aténách v kouzelném lese, kde kouzla, víla a skřítka puka všechno popletou, ale do rána se zase všechno urovná. Tak tady to propojuje příběhy aténských milenců, spory královny Vil Titánie a krále Aberona a zkoušku divadelní hry řemeslní. Tak ať už se vám líbí, jak se vám líbí hra, anebo se noci svatojánské, tak máte poslední tři příležitosti, abyste vyrazili na Špilas a právě na Shakespeareovské slavnosti. Tak pokud ještě nemáte lupen, šup tam, ať si užijete tuhle takovou tradiční brněnskou prázdninovou aktivitu.

0: Wild a Think of You. Další pohodičková zpátečka je za námi. Snad vás osvěžuje tam, kde to potřebujete. Moc myslím na všechny ty, který musí být na slunci nebo v nějaké výhni. Ať už je to v kuchyni nebo někde na slunci, třeba na stavbě. Tak pokud nás tam chlapci, ženy posloucháte, tak moc držím palce, ať to zvládnete. Snad můžete mít časté přestávky a pořádně se osvěžujete nejenom naší muzikou. Co dál, třeba Walk with Me? Doplníme to taky Benny Blankem, Calvin Harris, I Found You. A doplníme to taky zpátečkou. Bude Lorna a její papi Chulo. Papi Bengami, tak třeba si s námi budete za chvilku i zpívat. 2 minuty před 2:30 už je připravená Peťa a zprávy.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Hezké odpoledne. Ochlazení v horkých dnech v Brně opět lidem poskytnou 2 historické sály na Nové radnici. Otevřené jsou ode dneška do neděle vždy od 10 do 18 hodin. Krajský soud v Brně omezil dnes a zítra odpolední pracovní dobu. Ode dneška také centrem města opět jezdí kropící vozy. Revitalizace Holáseckých jezer se znovu odsouvá. I když se původně počítalo se zahájením prací letos v srpnu, město stále dokončuje projektovou dokumentaci a čeká na změnu stavebního povolení i rozhodnutí o dotaci. Nákladná obnova přírodní památky za více než 200 milionů korun by tak mohla začít až příští rok. Na severozápadě Španělska nedaleko portugalských hranic bylo od včerejšího večera kvůli novým lesním požárům evakuováno na 800 lidí. Lesní požáry západně od Madridu, kvůli kterým byly koncem minulého týdne evakuovány desítky tisíc lidí, se hasičům už podařilo stabilizovat. Vysoké riziko nových požárů v zemi ale trvá kvůli nové vlně veder. 6 českých posádek se představí na mistrovství Evropy ve veslování, které se koná od zítřka v Itálii. Hlavními medailovými adepty budou Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou, které v letošní sezóně ovládly světový pohár na dvojce bez kormidelnice. Před rokem na evropském šampionátu skončili 6.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A kde pak to máme na silnicích kompliké? Mezi Jevíčkem a Velkými Opatovicemi tady bourala 2 osobní auta, očekávejte omezení. Další potom porouchaná auta jsou stále na D2, 15. ve směru do Brna, tady stojí porouchaný kamion. Ve směru na Pohořelice D52, i tady je odstavené auto na 25. a pultem. A ve směru na Brno taky D52, tady je v pravém pruhu porouchané osobní auto, tak pozor na to. Jinak tu máme stále hlášený silný provoz, a to ve směru na Výstaviště na Ostravu, tak u sjezdu na Výstaviště 189. a pultý tam ještě může překážet nehoda. Spíš už ale bude odklizená a je tam silný provoz. Kde konkrétně teď nás to v Brně trápí, tak je to hlavně na příjezdu do Brna od Prahy, zhruba od Popůvek, tam se to štosuje až po 196. Tady je pomalejší jízda, nějakých 10-15 minut a husto už začíná být o něco víc kolem Poříčí, Zvonařky, aktuálně i Gajdošova, Táborská, tady počítejte s několika minut tam zdržení. Kdybyste měli cokoliv dalšího, tak přihoďte na naši dopravní linku nebo do apky Free Rádia.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Dneska bude vymetená obloha, slunečná, bez mráčku, teploty se drží kolem 630 aktuálně, kolem teď 2:30 a to v centru města Brna. Vypadá to, že další dny to bude velmi podobné, aspoň co se týče teplot, které budou skoro a směrem ke 40 stupňům. Zítra by to tak určitě mělo být, po ránu se taky moc neochladí, v noci nejméně kolem 22, takže nás čeká tropická noc. Zítra pak kolem 38. Na víkend slibují meteorologové takové malé uchlazení. ufouknutí, že by mohlo být trochu příjemněji, ovšem nečekejte pod 30, naopak bude stále nad 30 stupňů. V sobotu může být kolem 35, v neděli 33 a takovou nejteplejší nocí ta nás čeká zpátka na sobotu. To nemají klesnout teploty pod 23 stupňů. No a po víkendu znova 38 a viděla jsem ochlazení nějaký takový jako znatelnější až ten další víkend, až za týden, za nějakých 9 dní, kde má být možná 25, tak budeme se těšit, že, na tu 25. Každopádně do té doby osvěženíčko, aspoň v podobě muziky, a vy si hezky, přátelé, na své myslete, pokrývky hlavy, pití stále u sebe a co nejvíc se držte, řekla bych, ve stínu anebo v chládku.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je to karma? To je, když je tvoje děcko celý po tobě.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Dobrý rádio. Kam vyrazit?
1: A kdo by chtěl potkat samotného Napoleona na zámku ve Slavkově u Brna, tak v sobotu je 1. srpna právě připravena kostýmovaná prohlídka zámku nejenom s Napoleonem. Představte si to, pohodička, prázdniny, lenošení, sluníčko svítí, horko. Všichni, nejen panstvo, ale služebnictvo, tak trošku lelkují. Ale najednou i do letního dne naruší příjezd vzácného hosta. Objevuje se jen dvakrát do roka, jednou, aby tady svedl vítěznou bitvu a po druhé, aby oslavil své narozeniny už zase, nebo že by je měl teprve před sebou, tak Napoleon je pro vás, přátelé, připravený. Komentovaná ukázka francouzského a rakouského dělostředelectva bude součástí, ale spousta dalšího, samozřejmě i ta samotná prohlídka zámku. V sobotu 1. srpna se tak můžete těšit na tyhle speciální prohlídky v časech od 10.30 do 15.30 vždycky po hodině. No a možná radši, že dorazit co nejdřív, ať se tam taky dostanete. Co je super, tak vstup na ukázky je úplně gratis. Tak přijďte, přátelé, aspoň pár minut před právě začátkem té další kostýmované prohlídky, aspoň 10 minut před, ať jste na značkách, a věřím, že se tam nacpete, protože tohle bude určitě velký lákadlo. Napoleon na zámku ve Slavkově u Brna už tuhle sobotu od 10.30.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendor?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Nahlednout vinaři skoro takzvaně až do kuchyně, podívat se, jaký dobrý odrůdy tam má, dát si pokalíšku a někde si třeba i zaspívat a zatancovat na cymbálku. Tak další víkend letních otevřených sklepů je připravený, a to hned na několika místech. Můžete vyrazit třeba do Bořetic, kde začínají už v pátek, pokračují až do neděle. Hodně veselo s cymbálkou bude ve vinařství Topolanský v Pavlově v Jihomoravském kraji. No a pokud vyrazíte třeba do Jaroslavic, tam to bude i s doprovodným programem. Začne to už v dopoledních hodinách v sobotu se slavnostním přípitkem, a to se samotnými jaroslavickými mužáky, kteří k slavnostnímu zahání přispějí svým zpěvem. Následovat klasika, že jo, nějaký prohlídky, ochutnávky, a až do večera tam bude určitě o zábavu postaráno. Tak tohle jsou Jaroslavice, taky Bořetice, něco nabízí Pavlov, a já myslím, že skoro každá taková jihomoravská vesnička, která teď o víkendu bude mít otevřeno, tak vás moc ráda přivítá. Ještě koukám, že zajímavé jsou i letní procházky s Nojmem s ochutnávkou vín. To je fajn, to se člověk trošku aspoň proprdne, nejenom, že si dá skleničku, pokalíčku, ale dokonce má povídání i s certifikovaným průvodcem a someliérem. Tak tohle je připravený ve Znojmě, letní procházka s ochutnávkou vín. Ať už vyberete jakékoliv místo, tak věřím, že na Jižní Moravě nejde šlápnout vedle. My tady to víno prostě umíme. Tak na zdraví, dejte si a určitě si užijte i tu doprovodnou zábavu.

0: papi čulo. Tak tohle byla, přátelé, Lorna. Když jsem si hledala, co znamená to papi čulo, a je to takový jako zachovalý, sexy, charismatický čtyřicátník, muž ve středním věku. Tak zdravíme všechny tyto muže, kteří jsou na doslech. No a posíláme k tomu třeba Afrojack, See You, Davida Guettu, Awake Tonight. A takhle hezky z veselíčka a nově tanečně budeme pokračovat i se spoluprácí Dubs a Nelly Furtado. Torture of the Heart. A k téhle novince přihodíme už i něco osvědčeného. Bude to zpátečka od Mesh a Be My Girl. Hey baby! 4 minutky zbývají do 15. a my pokračujeme v odpolední free party za chvilku s jedním velkým frajerem.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
4: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
3: Pršet nebude, váš Bolek.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: švédská spolupráce. Tak tohle je po 15. hodině na Free Radio Avicii, Aloe Black a Wake Me Up. No a my máme teď čas podívat se na nějakého frajera nebo lůzra. Našla jsem frajera velkýho jak Brno, i když je z Vyškovska, který pomohl zachránit miminko. Jak to celé probíhalo, co se vlastně stalo? A pro všechny, ať už budoucí nebo současné rodiče, kteří máte doma malé miminko, tak tenhle příběh byste určitě měli slyšet, protože na konci si dáme takový i znalosti, kdyby vám se něco podobného stalo, tak abyste věděli, jak na to. Po 15. si řekneme víc. Teď už připravená novinka Dub Nelly Furtado a Torture of the Heart. Přihodíme Timmyho Trumpeta anebo Anne-Mary a James Artra. Ať už jste na cestách nebo ještě v práci, tak ať vám to všechno pěkně rychle utíká a pojďme za další muzikou Free Radio.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Frajer nebo loser?
2: No tak tady je to bez debat, tohle je frajer jako Brno, i když je z Vyškovska. Lukáš zachránil miminko. Pohotový soused, který vyslyšel prosby o pomoc svoji sousedku Lukáš Šverma, která maminka tam řešila, že její 3měsíční dcerka upadla do bezvědomí a přestala dýchat. No a Lukáš přispěchal na pomoc, představte si, tenhle soused shodou okolností před touhle krizovou situací absolvoval týden předtím předporodní kurz, protože je nastávajícím otcem, takže věděl, co má dělat i v téhle vypjaté chvíli. Samozřejmě i na oušku, na sluchátku měl záchranářku a společně rozdýchali holčičku, což je úplně perfektní, a holčičku zachránili. I přesto, že teda byla v dost kritickém stavu a ještě musela být převezena vrtulníkem do nemocnice, tak to naštěstí všechno dobře dopadlo a holčička bude v pořádku bez následku. A protože věřím tomu, že nastávající rodiče, anebo ti, kteří máte teďka úplně malé miminko, tak se trošku tak jako znejistili, co bych dělal, kdyby takováhle situace nastala. Tak pojďme se podívat v krátkosti, jak resuscitovat malé dítě. Pokud vidíte, že má obtíže s dýcháním, není možné zhluboka se nadechnout, dýchá usilovně, velmi rychle nebo pomalu, podstatná je barva kůže, tedy zda je namodralá, bledá nebo našedlá. Důležité jsou změny chování, jako neprobudnost, přítomnost křičí, náhlá neschopnost pohybu. Pravidlo zkontroluj, zavolej a zachraňuj. Ověříte vlastní bezpečí a zkontrolujete, zda dítě reaguje na oslovení a jemné zatřesení. Pokud nereaguje, ihned voláte 155 a postupujete podle pokynu operátoru. Společně zkontrolujete průchodnost dýchacích cest a ověříte, jestli dítě dýchá. Pokud dítě nedýchá normálně, zahajte resuscitaci, a to pozor, 5 umělými vdechy, po kterých následuje stlačování hrudníku. Umělé dýchání se provádí z úst do úst nebo z úst do nosu a úst malých, u malých miminek. Cílem je, aby se zvedl hrudník dítěte. Stlačování pak provádíte s dítětem na pevné podložce, takže stlačujete hrudník v dolní polovině hrudní kosti do hloubky 1/3 průměru hrudníku. U nejmenších dětí obejmete hrudník a stlačujete 2 palci, u dětí nad 1 rok použijete 1 ruku, u starší pak obě. Stlačujete hrudník ve frekvenci 100 až 120 stlačení za minutu, střídáte masáž s umělými vdechy, všechno podle dohledu operátorů. No tak je jasný, že hnedka voláme 155, ale ono trošku vědět a být na to připravený, abychom zachovali chladnou hlavu v takovéhle neskutečné napjaté situaci, tak nějaká ta příprava, víme, že docela dokáže člověka uklidnit. Tak se na to, přátelé, raději podívejte, nejenom u těch malých miminek, ale i u těch trošku starších dětí, ať člověk nepanikaří a ví, co dělat. Každopádně Lukáš, frajer jako blázen.
3: Na

0: Hi, be my girl, tak tohle byly Mesh, 2 minutky po půl čtvrté. Za chvilku tady pro vás budu mít dnešní moudro a k tomu přihodíme třeba Ritur a Joy. Těšit se můžete na moji oblíbenou rozkákanou hitovku Live It Up. Nicky Jam a Will Smith v téhle spolupráci, za chvíli i novinka od Kaiga, Heaven on Your Mind. A za chvíli už je tady doprava.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
2: fajn. Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: V Brně ve Svatoplukově ulici u křižovatky s ulicí Markéty Kuncové. Aktuálně nehoda, osobní auto, počítejte s omezením Svatoplukova u křižovatky s ulicí Markéty Kuncové. Další komplikace jsou taky na dálnici D1, je tam porouchaný náklaďák od Prahy na Brno, 180. kilometr. Další porouchané auto je taky na 15. kilometru ve směru do Brna, a to na dálnici D2. Tohle jsou aktuální mimořádnosti, co se týče provozu v Brně, tak ten kolem půl čtvrté samozřejmě houstne. Hlavně na dálnici D1 je to vidět a znát na příjezdu od Prahy do Brna, zhruba od Popůvek se táhne zdržení nárazové, někdy to jede dobře, chvilkama to zase houstne, tak kolem 10 minut zdržení, to platí i pro D2 na příjezdu do Brna od 3. kilometru 5-minutové zdržení, a v centru se to zatím celkem drží, husto je akorát kolem Zvonařky, Poříčí, Křenové, Nových Sadů a Jihlavská, tady je to asi takový nejznatelnější, částečně i Gajdoška, ale co se týče toho prázdninového provozu, stále je znát, že oproti tomu normálnímu klasickému školnímu roku, tak přece jenom Brno frčí celkem plynule. Pokud byste měli cokoliv dalšího, přihoďte na dopravní linku a my to pošlem dál.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Horko, horko, všichni to víme, všichni s tím tak nějak počítáme a my zahrádkáři se děsíme, jak moc budeme zalívat. Následující dne totiž dešť nehrozí. Teď aktuálně slunečná obloha, pokračovat to bude i zítra o víkendu. Teploty kolem aktuálně 37 až 38 stupňů. Zítra to bude velmi podobné. Do rána minima se budou pohybovat kolem 22 stupňů. Zítra opět 38, převážně slunečná obloha. Na sobotu a neděli se má v uvozovkách ochladit. Maxima se budou v sobotu pohybovat kolem 35, v neděli pak kolem 33. Více slunečné oblohy si užijeme spíš v neděli, ale nějaký déšť asi nehrozí. Každopádně od pondělí opět 38 a zlomit by se to mělo až na konci příštího týdne, někdy o víkendu. Tak se držte, přátelé, Rita Ora připravená, Vice a Dancing Alone a za chvilku moudro.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: A my se jdeme, přátelé, podívat na místa, která jsou podle Brňáků a Brňaček ty nejlepší, kde trávíme nejraději čas a kam byste třeba mohli následující dny vyrazit i vy. Tak nevím, jestli to pro vás bude překvapení, že na prvním místě, kde se cítíme nejlépe, kde to máme nejraději, je... Tam tadadá, Brněnská přehrada. Ano, tak tam si myslím, že se sejdeme následující dny úplně všichni. Na druhém místě je potom park Lužánky. Tam si myslím, že to taky má hodně rádo lidí rádo. Na třetím místě je pak hrad Špilberk. Čtvrté oblíbené místo v Brně je Zelný trh. Na pátém je Petrov, na šestém vůbec centrum Brna. Tam nevím, jestli nám teďka v tom horku bude dobře, ale obecně to tam je oblíbené. Na sedmém místě je pak Kraví hora. Osmé místo, samotná městská část Bystrc, to už se zase vracíme k Brněnské přehradě, no a na devítce je Mariánské údolí. Tak takhle hlasovali Brňáci a Brňačky. Ještě na posledním desátém místě koukám Obora Holedná, tak možná, nevím, jestli tam pro vás je něco speciálního, u čeho jste se zarazili, s tím úplně nesouhlasím, protože Prígl, Lužánky, Špilberk, Zelňák, Petrov, to jsou rozhodně takový hlavní želízka v ohni. Možná mě mile překvapilo, že i samotná městská část Bystrc se dostala do výběru těch opravdu nejlepších lokalit, kde nás to baví. Tak Bystrčákům teda přeju, ať si to tam dál takhle užívají, protože patří mezi ty top místa v Brně. No a na Príglu, pokud se zrovna jdete čáchat, tak zatím to vypadá, že kvalita vody by měla být slušná. Je to tam stále s jedničkou, tak jako ve škole, jedničku dávají hygienici, že by to mělo být to nejlepší možné. Teplota se bude teď měnit, určitě bude stoupat směrem i k 25 stupňům, tak se hezky očáchejte, hlavně se osvěžujte, průběžně pijte a my posíláme další hity DJ Kašmír nebo Elair.
2: Dámy a pánové, v Aqua

0: Lendu Moravia právě startuje filmové léto.
1: A co bude ve scénáři?
0: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
2: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: good times a tyhle dobrý časy a pohodu podpoříme taky třeba letními kiny.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
0: Dneska večer 5 promítání, večer, kdy vám určitě bude teplo a příjemně i pod širým nebem. Skalní Janáček nabídne o 8:30 film Odysa novinku. Le Mans 66 letní kino Římák, tak tohle je zase vysoce hodnocený životopisný film a to s Mattem Damonem v hlavní roli. Tohle je Římák a tenhle film Skalní místo držitelství dneska v 21:15 promítne další takovou klasiku Zachraňte vojína Ryana. Letní Brno kina středu chystá o 9:30 posledního vikinga. No a pokud vyrazíte do Židenic, tak tam si pro vás přímo pod širým nebem připravili promítání přání k narozeninám Křtiny. A tohle začne taky přesně o 9:30. Tak dnešní letňáky jsou jasný, vyberte, co je vám nejpříjemnější, stačí jde koupit sebe, něco dobrýho na zub a můžete vyrazit. Nicky Jam, Will Smith, Live It Up, jdem to tady pořádně rozkákat a přihodíme taky novinku od Kaiga a Dana Tymensky, tak na Free Radio užíváme jenom to nejlepší taneční a snad osvěžující.

0: takhle zní novinka Kygo, Dana Timensky, Heaven on Your Mind. Co nás čeká dál? Za chvilku tady budeme mít třeba Chrise Browna a jeho třikrát Yeah. Tuhle písničku já mám třeba spojenou s učením na přijímačky na výšku. No, takový ty přijímačky a vůbec nějaký zkoušky jsou vždycky neúplně příjemný, tak aspoň, že jsou teď prázdniny a užíváte si klid a pohodu. Budeme si to užívat i s novinkou Serotonin. A James Hype za chvilku vystřídá taky Royal Gigolos a No Milk Today. Tak ať už popijete cokoliv, hlavně, že je u toho dobrá muzika s Free Rádiem. Za minutku 16 hodin pokračujem.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.

ráno na Free Radio po 16. hodině. Máme prázdniny v podstatě v polovině. Nevím, jestli vám to uteklo rychlo, pomalu. Každopádně nám, co chodíme do práce, asi úplně netěší ty horka, který teď tak nějak začínají a zase budou pokračovat, ale já věřím tomu, že zvládnete všechny ty rady, které vám dáváme, ať už je to pokrývka hlavy, pití, pořád se mazat opalovákem, abychom taky nebyli rudý jak rajčátka. Hlavně ať zvládnete tak nějak ve zdraví tady tyhle ty šílený vedra. Po 16. hodině popřejeme taky dnešním oslavencům 30. července, pokud někdo z vás má narozeniny, tak všechno nej. A v kalendáři jako jméno je dneska Bořivoj, tak i Bořivojům všechno nejlepší a posíláme novinku od Jamese Hypa Serotonin. K tomu přihodíme už za malou chvíli taky zremixovaný kousek. Free Radio. Hudební no.

0: Young Players a jejich neskutečná energie, ve které nebudeme polevovat ani v remixu.
1: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
0: A zase naše oblíbené remixy, kavry, mashupy, které jsme si pro vás připravili teď v 16.16. Co tu pro vás mám dál? Tak přátelé, mrkneme na hitovku, která spatří u nás spíš do retra. Je to starší kousek. Get Ready for This, což je od Two Unlimited, hit z roku 1991. Myslím, že jsme to dneska už tady jednou hráli, ale teď to tady zahrajeme v podání od Steve'a Aokiho. Takový divočák, který při koncertech háže mezi lidi dorty a je jako docela známý tím, že jako to umí nejenom takhle živě na scéně, ale vůbec v různých spoluprácích s tou elektronickou taneční hudbou, tak jak to máme taky nejradši. Takže Steve Aoki a v podání hitu Get Ready for This, který my moc dobře známe právě od Two Unlimited. Tak jste ready? Jdem na to, přátelé. Get Ready for This na Free Radio Remix.

0: y'all ready for this?
1: Tak doufám, že jste se tímhle remixem pořádně nabažili. Get ready for this, původně od True Unlimited z roku 1991. Tohle byl 12 let starý remix od Steve'a Aokiho, tak jsme dali zase o něco nabušenějšího a tenhle chce po čtvrt na pět jdeme za Becky Hill a novinkou Hands on Me.
2: Na

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Ryba ve čtyřech nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20:30.
2: Zpátečka Free Rádia. Zpátečka Fríčka.

0: A tady někdo chystá pár tošků Royal Gigolos a no milk today, žádné mléko. No ať už dneska chystáte něco ostřejšího nebo hlavně i osvěžujícího, mysleme v těchhle dnech hlavně na nealko, tak věřím, že potěší k tomu i další skvělý kousky. Za chvilku už taková páteční atmoška s Believe Shooting Stars. Rihem společně s Mufasou, Hype Man a Rany, moje oblíbená houseová hitovka bude Paradise. Italsko-americká spolupráce Benny Benassi a Chris Brown. No a do třetice si dáme i něco úplně z brusu nového, Hit Me Again. Za necelou minutku tu máme půl paté a za stejný čas taky dopravu počasí.
1: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: V Brně máme tři nehody. Jedna je ve Vídeňské u křižovatky s Teslovou ve směru do centra. Zdržení ale minimální. V Kněžické ulici u křižovatky s ulicí Branka. Tady auto srazilo cyklistu. Na místě jsou i záchranáři. Tady se zdržením počítejte. A ještě omezení v dopravě kvůli nehodě ve Svatoplukově ulici u křižovatky s ulicí Markéty Kuncové. Na dálnici D1 stále hlášené porouchané auto ve směru od Prahy na Brno 180. kilometr. No a co se týče teď aktuální odpolední špičky a provozu v Brně, tak husto je, řekla bych, až neobvykle dost na Kníničské, tam se to blíží i k 10 minutám po pojíždění. Pomaleji se jede taky na Žarošické, tam je to kolem 5 minut, Poříčí, Zvonařská, okolí centra, tam tak jako tradičně pár minut zdržení. Co se týče teď dálnice D2, tak opět na příjezdu do Brna zhruba od 3. kilometru počítejte s 5minutovým zdržením a nárazově se to štosuje taky ve směru od Prahy na Brno, zhruba od Troubska po 196. Tady tak nějak celý odpoledne je stabilní zdržení kolem 15 minut.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Centrum města Brna 38 stupňů, k tomu převážně skoro jasná obloha. Koukám tady teďka na počasí, že něco by prej mohlo kápnout, tak to počka. To se mně nějak nezdá. Jdu se rychle podívat na radar, přátelé. Následující hodinu, jo, takhle ono něco na nás jakoby takovýho pidi jde od jihlavy, ale tak to možná asi ani nebudu zbyděvat. Každopádně 38 vydrží bohužel i zítra. I noční teploty budou velmi vysoko, kolem 22 stupňů, takže tropická noc nás čeká i v sobotu. By mělo být dokonce nejméně kolem 24 stupňů. V sobotu se má zatáhnout minimálně částečně dopoledne, což nám pomůže aspoň trošku schladit to Brno na nějakých 33 stupňů, v neděli kolem 30. Od pondělí ale nástup zpátky kolem těch 38 směrem ke 40. S tím se budeme hold muset potýkat i následující dny. Rihep, Mufasa, Hype Man, Rany, tohle je Believe Shooting Stars. Za chvilku mrkneme za Showtek, Vasy, a já se podívám s vámi i na Kamenku, tam se chystá něco novýho. A teď už Friday Mood, go!

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Novomanželka říká svému muži pár dnů po svatbě: a aby ti doma nic nechybělo, dala jsem ti nahrát zvuky z hospody na CDčko.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: kulturní dům projde rekonstrukcí a znovu se otevře místním obyvatelům, kteří v něm budou pořádat sousedská setkání, různé kulturní akce i společenské aktivity. Opravy už začaly a potrvají zhruba do září, no tak na podzim už bude připraveno kamenná čtvrť a nové komunitní zázemí nebo nově zrekonstruované. No a dobrovolníci na Kamence taky nedávno zpřístupnili veřejnou zahradu, otevřená bude nebo je každý den, což je další věc, která tam už je teda nějaký ten pátek, ale pokud třeba bydlíte v okolí nebo si říkáte, kam bych mohl vyrazit, tak tohle místo, kde se pečuje o různé bylinky, zeleninu, další rostlinstvo, nedaleké Vídeňské ulici plně se stará zahrada pod Kamenkou, který má zahradu na starost a který zase zasluhuje o její vybudování. Zahrada pod Červeným kopcem je tak zpřístupněná každý den a i vy tam můžete nakouknout a třeba si tam udělat takovou svou oázu klidu pod nějakým stinným stromem, tak je to ideální. Lehce před 4:45 od Kamenky za Fisherem do Austrálie zamíříme s hitem Rain. Bude tady slíbený Benny Benassi, Chris Brown a Paradise. No a mrkneme taky do centra města Brna, kde pokračuje festival Uprostřed, co se dneska zítra chystá. Dozvíte se.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Just that, check it out.

0: Free Radio.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

Festival Uprostřed pokračuje a v Brně je to na každém rohu něco zajímavého. Dneska si pro vás připravili hudebně výtvarný ateliér, který určitě rozhodí. Potěší rodiny s dětmi. Tak, noty a barvy na vzduchu. Přátelé, tohle je připravený v parku na Moravském náměstí. S dětmi můžete v parku objevit kouzlo propojení hudby a výtvarného umění, společně se ponořit do světa zvuků, barev, tvarů a zažít prolínání hudby s land art tvorbou z přírodních materiálů. Nevíte, neznáte, přijďte se inspirovat. Podpořit fantazii, smyslové vnívání i vztah k přírodě a zažít radost stvoření. Tohle jsou lektorky, které si pro vás připravili tohle zajímavé muzicírování, ale taky výtvarno. Ono už to běží, jo? Takže pokud tam doběhnete taky, v 16.30 to začalo, hudebně výtvarný ateliér přímo v parku na Moravském náměstí, noty a barvy ve vzduchu. A pokud dneska už nestíháte, tak můžete dorazit zítra na Mendlák, kde se chystá zase letní městská pouť, textilní workshop a taky setkání na texty Anny Pamrové. Tohle se jmenuje Efemer a Hana Kubešová, žena z duší lesa. Drobná knížka o životě ženy z duší lesa, spisovatelky, filozofky a překladatelky právě Anny Pamrové a odivní návrhářka Hana Kubešová. A to k uspořádání letní slavnosti na počest téhle zajímavé ženy. Chcete být u toho? No tak přijďte, přátelé, prej se sebou máte vzít plavky a ručník, tak věřím, že to bude zábava. Efemer Hana Kubešová, žena z duší lesa, zítřejší happening na Mendlově náměstí, který začíná v 16.30. Programu by bylo dost, tak jenom si něco vybrat, co je vám příjemné a vyrazit.

0: Novinka na Free Radio Meet Again doznívá v 16 hodin 56 minut.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Minutek před 17. hodinou už se tady kolečka roztáčí. Lukino připravený, ahoj čau.
4: Ahoj čau.
0: Je dneska Peťa Kolodějová, Peťa Hlavková tady u nás v Eteru Free Rádia, tak mě tak jako zaskočila otázkou, tak já i tě taky zaskočím, že jsem zvědavá, jak odpovíš.
4: Pojďme mě zaskočit.
0: Odpověz rychle, jo, bez nějakého dlouhého přemýšlení. Ano. Dneska je Mezinárodní den přátelství, jaký kámoš tvýho okolí tě napadá jako první? Ha, teď.
4: Ha, Ivoš Havlíš.
0: A to je, jako kamoš, odkud, nebo pojďme to nějak jako...
4: To je kluk, který kdyby se zvyklonila, tak bys viděla na jeho původní vchod, tady na té ulici, aha, to je Stojanova, aha. A Ivoš bydlel Stojanova 7, aha. A je to kamarád ze základní školy.
0: Já jsem mířila úplně takhle. Stejným směrem.
4: Fakt? Podobná asociace v tvém mozku?
0: Eliška, takže úplně to stejný, kamarádka ze základky, která, jak jsem říkala dneska, tak my se spolu celý život přemisťujeme po Brně. Byli ano. Jsme obě dvě z Řečkovic, byli jsme od sebe asi 5 minut, teď jsme obě dvě na Lesné a jsme od sebe 5 minut.
4: Takže to je krásný.
0: Takhle to u nás funguje.
4: To je krásný.
0: A ještě to doplním teďka, super, to jako samotno se říká, kdo mě tak jako naskočí, víš, jakože, a vydáte se nějak si Ivošem víc, nebo?
4: Právě jsme se dlouho neviděli.
0: No a už je to tady, už je to
4: ale naskočil jak... tam Ivoš, jako automaticky.
0: Hezký, hezký.
4: Nevím, proč zrovna on.
0: No a kdybys chtěl jít někam s Ivošem na nějaký místo v Brně, kde to máš jako nejradši, tak kam bys ho vzal?
4: Hele, tak kam bych ho vzal? On to jako, my jsme vyrůstali tady spolu, že jo? Takže
0: byste někde tady po okolí.
4: Takže asi bych zrekapituloval ty místa, kde jsme jako kluci lítávali, kde jsme kradli jabka třeba a kde jsme lezli do zahrádek a přes plot a dělali jsme hrozný věci. Teďka to se snad ani nedá vysílat, abych náhodou neinspiroval jako mládež,
0: ne.
4: Co se všechno dá dělat. Tak to radši nechám.
0: Takže bys zůstal někde takhle, tady na úvoze.
4: A všechno se dělo, já to prásknu, všechno se, přátelé, celý tohle dětství probíhalo na Kraví hoře.
0: Mm-hmm, takže Kraví
4: hora. Na Kraváku.
0: No, proč o tom mluvím? Protože propojím to ještě s anketou, kde to mají lidi Brňáci a Brňačky v Brně nejradši. Kraví hora na 7. místě, takže...
4: Krásný!
0: Tam jsme se docela trefili a jinak ještě nějaký takový místečko, kde myslíš, že to lidi mají rádi, kam se rádi.
4: Tak ale určitě Lužánky.
0: Jsou na 2. místě.
4: To je, myslím, místo jakoby fakt jako pro Brňáky number one.
0: Takový profláklý už.
4: A docela profláklý. Ty dostala teďka docela známý místo. No a já si netroufám trefit tu jedničku, ale určitě jako Špilberg.
0: Špilberg je na 3. a člověče, mě to mile překvapilo, i já to tam mám ráda a myslím si, že teďka v těchto 40, který nás bohužel čekají a jsou, tak se tam potkáme všichni. Na 1. místě je Brněnská přehrada.
4: A je to tam.
0: A je to tam, přátelé. Takže Prígl, Lužánky, Špilberg, Zelňák, Petrov, centrum Brna, Kraví hora, městská část Brno Bystrec se takhle jako dostala do těch úplně top míst. Mariánské Údolí a Obora Holedná. Tak možná máte jiný svůj tip, možná ho řeknete ve Freeboxu Lukášovi a nám všem. Každopádně si užijte dnešní den přátelství a zavolejte tomu našemu kamošovi. Za chvilku Lukáš a Freebox.
5: Free Radio 107,9.

0: na Free Radio.
1: Vše je připraveno, tím bych dneska rád začal, přátelé, vše je připraveno. To je taková hezká informace, kterou když uslyšíte od kohokoliv, měla by vás potěšit. Ve Freeboxu na 107 FM vás zdraví Lukáš Bartl, máme 6,5 minutky po 17. hodině a ano, je to tak, vše je připraveno pro vás, proto abyste mohli volat, psát, diktovat muziku do Free Radia a taky abyste si mohli užívat Freebox. Máme tady poslední díl tohoto týdne, to znamená poslední Freebox, zítra už hitparáda 107 Fríčka. Do dnešního odpoledne posílám na zahřátí, i když na zahřátí v tomhle počasí. Takže znova, do dnešního odpoledne na osvěžení pro všechny fríčkaře posílám jako vždycky dva kousky. První je z Austrálie, Mailin Zan a k tomu Pnau, skladba Crash, je to taky horká novinka z hitparády. A druhá skladba, velmi známá záležitost, Rely on Me, Sigala, Gabri Ponte a společně s klukama ještě třetí frajer jménem Alex Gaudino. Takhle začíná tady Freebox, co se týká muziky. Já v rychlosti musím připomenout kontakty, využijte naši aplikaci, využijte sociální sítě. Pokud byste chtěli, pište přímo do studia na studio@freeradio.cz anebo zavolejte 790-107-107. Freebox je tady, Lukin na svém místě a všem krásné odpoledne.
0: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Even a change.

0: virus, how about now? Já doufám, že s virusem nemáte žádné komplikace ani potíže a taky doufám, že vás aktuálně žádný virus neobtěžuje. Martin Garrix a Moty dohrávají těsně před dopravou a před počasím na Free Radio za okamžik, řekl bych, docela slušný pecky. Odstartuje to DJ Matrix a Carolina Marquez. Do dnešního odpoledne zasahuje taky Charlie XCX, dáme si s Karbou Good Ones. A s dalším novým kouskem se přihlásí Robin Schulz, Better Times. Hezké odpoledne a příjemný poslech přeje Free Radio. Před námi brněnská doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Máme tady zásadní informace pro všechny, co jste aktuálně za volantem. Buďte opatrní, dálnice D1 opět hlásí komplikace. D1, 200 km ve směru z Vyškova na Brno, je tady hlášená havárie osobního auta, kolona se zatím prý netvoří. V Brně v ulici Cejl, je to u křižovatky s ulicí Koliště, tady je hlášená srážka dvou osobních aut, počítejte se zdržením v narůstající koloně. Komplikace aktuálně taky na Vídeňské ulici, je to u křižovatky s ulicí Teslovou, ve směru do centra, tady bourala dvě osobní auta, doprava tam zpomaluje, zdržení je minimální. Další komplikace, Brno, Knínská ulice, je to u křižovatky s ulicí Branka, takže Knínská Branka. Tady srazilo osobní auto cyklistu, na místě zasahují záchranné složky, počítejte s kratším zdržením. Další komplikace, D52, 25. a půl kilometr, je to ve směru na Pohořelice, tady stojí poruchané osobní auto, dávejte tam pozor. A D52 na 12. kilometru ve směru na Brno, tady blokuje pravý jízdní pruh, poruchané osobní auto, i v této oblasti buďte opatrní. Co se týká intenzity provozu a aktuálních kolon v centru Brna, tak silnější provoz právě Koliště, Zvonařka, Křenová a také Knínická, a to jsou aktuálně asi nejdelší kolony, které v Brně potkáte. Ze studia Free Radio je to prozatím vše. Pokud byste měli další informace nebo přesnější informace, klidně využijte naši aplikaci nebo volejte dopravní linku Free Radio. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Teploty, přátelé, no aktuálně nad 38 stupňů Celsia, 38,2, vidím tady ve studiu Free Radia, vím, že to taky bude dlouho držet ta teplota, 17. a 18. hodina, teploty stále okolo 34 stupňů Celsia, ale potom by měla přijít kratoučká přehánka, která nám vzduch mírně ochladí. Kolem 8. večerní teploty ale stále na 30 stupních a noční teploty by se měly pohybovat i přes drobnou přehánku okolo 20 stupňů. Zítra během dne polojasná obloha, teplotní maxima 37 až 39 stupňů a zítřejší noční teploty okolo 21.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například

0: Baltic za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Máme objednávky z telefonní linky 790 107 107, kouzelné telefonní číslo. Já se ptám rovnou, kdo je tam? Halo, halo.
1: Luky, nezdraví tě, Honza Bernát, Souča a Vikša, tvojí verní příznivci.
0: Děkuju, krásné odpoledne všem třem. Co děláte, co vyvádíte v tuhle hodinu?
1: Luky, dneska si užíváme odpoledne na zahrádce, je tady strašně fajn, ale měl bych speciální přáníčko, vždycky se snažím nějakým způsobem podpořit hlasování do hitparády, ale dneska, jestli můžu už přáníčko, rád bych popřál a poděkoval všem sestřičkám v dětské nemocnici, které jsou naprosto úžasné. Byli jsme tam tento týden, myslím si, že by si to zasloužili obrovské poděkování za to, jak se chovali, jaký prostě mají přístup k dětem, a tohle prosím speciální přáníčko pro všechny sestřičky z dětské nemocnice, fakultní nemocnice Brno.
0: Zdravíme tam. Krásný pozdrav. Já si myslím, že se to určitě zaslouží. Je to nelehká práce, přece jenom je to práce s lidma a jakákoliv práce s lidma je nelehká práce. Všichni víme, známe dobře. Takže děkuju. Určitě posíláme pozdravy ze studia Free Radio všem do dětské, ať už jsou to pacienti, nebo je to personál. A tobě, Honzi, děkuji za připomínku. Pozdravu pro tyto lidi. Posíláme muziku, bude to tedy Oliver Tree a skladba Joyride. Vzkaz jsme slyšeli. Moc děkuji za podporu hitparády. Pozdravuj ode mě holky přímo ze studia a Free Radio, pozdrav pro obě dvě tvoje dcery a zase příště tady na Free Radio. Ahoj.
1: Vyřídím, budu se těšit, hezký den, ahoj.
0: Ahoj, čau. Honza, přátelé, dneska s tímto pozdravem, já s tím souhlasím. Já jsem nedávno četl takový krásný vtípeček, ono těch forků jako na ty zdravotní sestry je celkem hodně, ale málo které se dají v tuhle hodinu vysílat jako přímo v éteru. Mám takový krásný foreček, na dveřích ordinace napsáno: prosím, neklepejte. Naše sestra je jako slunce. Vychází pravidelně.
2: Hrajeme podle tebe. Freebox na Free Radio.

0: do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls.

0: parků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štíhne mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

na Free Radio pokračuje, songy na přání diktujete teď a tady, telefonní linka, aplikace, sociální sítě, studiový e-mail, všechno máte k dispozici. Necelých pět minutek schází do 18. hodiny, 18. hodina už za rohem, před námi další bomby. Připraveni jsou Sony, Fodera a Hyla. Timmy Trumpet a rapper Savage, Freaks.

Užívejte si pohodičku na fríčku, osvěžující skladby už letí k vám. Doufám, že zvládáte ty tropické teploty a to horko. No a pokud byste rádi slyšeli svoje oblíbené hity, posílejte to směrem sem ke mně do studia Free Radia. Objednávejte songy ve Freeboxu.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Vox na Free Radio.
1: Free Radio 107 FM přeje krásné odpoledne. Já ještě jednou ze studia Free Radio musím pozdravit všechny fríčkaře, co aktuálně posloucháte, co ladíte. Je úplně jedno, kde ladíte, na čem to ladíte. Důležité je, že jste na příjmu a že vám můžu poslat pozdrav anebo další písničku. 7 minutek po 18. hodině před námi Morandy Miss Kali. Je to pozdrav přímo od Michala z Líšně. Zdarec Lukášku, zdraví Michal Bajkeros. Chtěl bych nechat zahrát novinku Morandy Miss Kali Aleluja. Je to pro všechny posluchače a posluchačky a taky pro všechny sestřičky do nemocnic, díky. Tak sestřičky jsme dneska zdravili, což je super zpráva. Dokonce už podruhé pozdrav do zdravotnictví. Jsem rád, že tyhle vzkazy posíláte, posílejte další. K dispozici je aplikace, studiový e-mail anebo rovnou telefonní linka. Krásné odpoledne s Free Rádiem. Morandy před námi, od Michala tady skladba Miss Kali, za okamžik taky Pitbull Do Jacket, Groove Through Adversity a mám tady pak ještě pozdrav od Tondy. Tonda napsal: "Hoj chlapče, potřebuju nějakou bombu. Vytáhni tam skutry nebo něco vyber. Zdar." Takže i takovéhle vzkazy občas dorazí a já myslím, že nějaké skutry tady ve studiu Free Radio určitě můžeme nasadit. Za chvilku posílám Tondovi. Free Radio. Hudební

0: Box na Free Radio.
1: Je pravda, že tropické teploty aktuálně trápí nejenom střed Evropy, ale taky celý svět. Naštěstí nemáme požáry jako v Španělsku nebo ve Španělsku, tak doufejme, že tady ty tropy zvládneme levou zadní a že se s tím popereme. I v následujících dnech očekávejte velmi vysoké teploty. Já jsem to říkal včera nějak během Freeboxu, upozornění, pokud máte starší členy rodiny, babičky, dědečky, tak opatrně, pro starší lidi je to v tomhle počasí opravdové utrpení, tak na ně myslete, stavte se za něma nebo je vemte někam na zmrzku, nebo se zkrátka postarejte o to, aby byli v bezpečí a aby i v těchto tropických teplotách měli doma dostatek pití a aby měli doma vláhu. Teď další osvěžení a vláha, dá se říct, v éteru Free Radia. Je to zpátečková muzika, zpátečková pecka, o kterou dneska poprosil Libor. Zdar do studia, Lukášku, zahraj prosím pro nás Domoravan petardu 1, 2, 3, 4 All the ladies on the floor. Doufám, že víš, o kterou pecku se jedná. Pošlu to speciálně pro souseda, za včerejší grilovačku, taky pro mou ženu, pro děcka, pro celý Free Radio a pro všechny, co mě znají tady k nám do Moravan. Takže Libore, s pozdravem k vám, pro všechny známí sousedy a kamarády, ano, zpátečka 1, 2, 3, 4 All the ladies on the floor je samozřejmě od projektu No Sukas.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Fríčka. Pusty, pusty, diky, diky, tangy, tangy, liky, liky. Pusty, pusty, diky, diky.

0: při pohledu na hodiny, hodin jako u hodináře. Ano, 18. hodina, 30. minutka, máme přesně půl sedmé, stále posloucháte Free Radio 107 FM, Lukin u mikrofonu, připravené jsou další hity, ale pozor, připravené jsou také informace z brněnské i mimo brněnské dopravy. Po dopravě mrkneme i na počasí a potom už zase zpátky do Freeboxu. Připravené jsou, řekl bych, luxusní hity. Mám tady několik objednávek, rovnou se na to pustíme, podíváme se, na co mají fríčkaři dneska chuť. První kousek, BB Rexa, Faithless, New Religion. Monička napsala, ahoj Luky, hrnu to na nákup, je to hrůza, horko, šílený, kolony zas tak hrozný nejsou, zahraj mi něco pro lepší náladu, třeba New Religion, moc se mi líbí, posílám to i pro ségru, pro děti, co si užívají prázdniny, a taky pro všechny učitelky, co mají díky tomu volno. Mějte se hezky, díky za song Monča. Mončo, posílá muziku, ano. Je pravda, že ve Freeboxu jsme několikrát mysleli na děti a dětský tábory a dětský prázdniny a hurá, výlet k moři a výlet na prázdniny k babičce a tak dále, ale co kantoři, co učitelé, no? Teď se mají dobře, teď je to OK. Takže ze studia pozdrav taky od Monči. Máme tady New Religion jako další Dimitri Vegas, David Guetta a Loreen. Ondra píše, Lukášku, další kapka energie v tvém podání, nemám co dodat, bavím se i tak, když bude prostor, hoď tam prosím Dimitri Vegas, pam pam, jen tak všem, ať jsou happy, jak dva grepy, díky. A potom, co si dáme sestavu Loreen, David Guetta a Dimitri Vegas se skarbou pam pam, dáme taky horkou novinku od Elevator Boys, Love Me Better. Hezké odpoledne všem posluchačům Free Radio. Je to úplně šumák, jestli ladíte 107 FM aplikaci nebo internet freeradio.cz. Důležité je, že jste na příjmu. Dvě minutky po půl sedmé, před námi doprava.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Na silnicích komplikace, opatrně na cyklisty. Cyklisty jezdí, co na to říct, tak jak jezdí, takže je potřeba s tím počítat. Komplikace první, Královopolská ulice u křižovatky s ulicí Luční, tady srazilo osobní auto cyklistu, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, buďte opatrní. Dálnice D1, 200 km ve směru z Vyškova na Brno, je tady hlášená havárie osobního auta, kolona se prý zatím netvoří, ale projíždějte opatrně. Na ulici CL v Brně u křižovatky s ulicí Koliště bourala další dvě osobní auta, počítejte se zdržením v narůstajících kolonách. Komplikace dnes odpoledne také na Vídeňské ulici, je to křižovatka s ulicí Teslovou. Ve směru do centra tady bourala dvě osobní auta, doprava tam zpomaluje, zdržení je minimální. A v Brně na Kniničské ulici opět komplikace, u křižovatky s ulicí Branka se nám srazilo osobní auto s cyklistou, další cyklista opatrně, na místě jsou záchranné složky, zasahují tam, počítejte s kratším zdržením. No, na Kniničské ulici vlivem toho omezení to asi nebude kratší zdržení. Já se hnedka tady přepnu na ty kolony a na nejdelší kolony, které v tuhle hodinu ještě v Brně potkáte. Celkem se nám uklidnil jih Brna, to znamená Vídeňská, Jihlavská, u Ústředního hřbitova aktuálně bez kolony, také příjezd po Heršpické ulici na velkou křižovatku s Poříčí, s Hladíkovou a s Opuštěnou. Až po Zvonařku tady vidím bez kolony ten průjezd, takže jih Brna v pohodě. Kratší kolonu aktuálně hlásíte na Kolišti a také právě na zmiňované Kniničské ulici. V těchto oblastech pevné nervy a nohu z plynu. Doufám, že máte sebou dostatek pití a dostatek tekutin. Aktuálně by to mělo být z brněnské dopravy všechno. Pokud máte cokoliv dalšího, novinky nebo stále informace nebo něco, co jsme zapomněli zmínit, využijte dopravní linku Free Radia nebo naší aplikaci. Děkujeme.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 36,6, přátelé. Na 107 FM aktuální teplota v centru města Brna, takže se nám to stále motá okolo 37 stupňů. Pojďme mrknout ale na další dny. Co nás čeká? Dneska k večeru hrozí přeháňka nad Brnem. Pořád se to tady motá, pravděpodobnost asi 25%, takže je docela dost možné, že než ty kapky dopadnou na zem, tak se ve vzduchu vypaří. Jinak večer teploty okolo 30 stupňů, to znamená 8 hodina večerní, v předpovědi stále 27 až 30 stupňů. Bude to hodně vyhřáté, to město, takže teploty budou až do pozdních večerních hodin stále vysoké. Noční teploty okolo 20 stupňů Celsia, zítra během dne polojasno až jasno, teplotní maxima opět tropické teploty, zítra 37 až 39 stupňů během dne a zítřejší noční teploty okolo příjemných 21 stupňů. Teď už je na skok zpátky do Freeboxu BB Rexa a Faithless na Free Radio New Religion.

0: pam, pam. Je to tak, přátelé, jedeme dál, jedeme dál. Ladíte čtvrteční Freebox na 107 FM. Na svátek jsem málem dneska pozapomněl. Mekneme se hnedka na ty gratulace. Ve čtvrtek slaví 30. svátek Bořivoj. Bořivojům všechno nejlepší! Chlapci, užívejte, užívejte, užívejte svůj svátek. Jinak já tady mám další nabídku. Doječ k nám na grilovačku, necháme ti nějaký masíčko. Přátelé, já bych hrozně rád, ale víte, jak to je.
1: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal: neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný. Je to marný.
0: Je to tak. Já děkuji za všechny pozvánky, samozřejmě i na ty zahrádky, na ty grilovačky. I tam budeme právě teď posílat další hity a další muziku. Na řadě je Tonda, Toníčku. Muzika je připravená. Je to druhý Tonda dneska ve vysílání. Měli jsme tam dvakrát sestřičky a dvakrát Tonda, takže zatím samá krásná shoda, skoro jako v hitparádě. No a Tonda napsal: nazdar Luke, prosím In My Mind pro všechny a taky pro tebe. Děkuji, Tonda. Tondo, rádo se stalo. Dinoro a Gigi D'Agostino jsou připraveni i se skarbou In My Mind. A hnedka na to pozor, Lucka píše: Lucko, ahoj! Lucka to úplně vychytala, protože chce zahrát Eminema a to tady dlouho nebylo. Pojďme na věc. Ahojky, tady Lucka, prosím něco od Eminema na zahrádku pro moji rodinu. Děkuji, Luke. Luke, taky děkuje, zdravím rodinu na zahrádku, užívejte si krásný léto 2026. Musíte myslet vždycky na to, že teď je teď. Lidi si vždycky stěžují, jo, starý časy byly dobrý a budoucnost špatná, jenomže ty starý časy taky měli svůj okamžik teď, že jo? Takže prosím vás, žijte okamžikem, žijte každý den naplno a laďte Free Radio.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Tuesday, Chick Style.

0: Box Free Rádia.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Krásné odpoledne všem na 107. Jedeme dál. Eminem speciálně na zahrádku pro celou rodinku od Lucky. Lucko, moc krát děkujeme. Ve Freeboxu další kousky na přání. No zkrátka, jako vždy, mezi 17. a 20. hodinou na Free Radio hrajeme podle vás. Co vás napadne, co chcete zahrát, posílejte svědem do studia Free Radio, sociální sítě, aplikace, studiový e-mail nebo telefonní linka. Mám tady přáníčko pro sousedku a potom ještě pro bohužel zesnulého pejska. Mám tady vzkaz. Čau, mohu poprosit Armin van Buuren, bla bla bla. Je to pro moji ukecanou sousedku. Děkuji, Honza. Já myslím, že Honza to vychytal, název skladby se hodí se vzkazem pro ukecanou sousedku. Posíláme tedy bla bla bla. A další vzkaz, bohužel, musím to přečíst. Ahoj Luke, můžu poprosit o Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Je to pro našeho pejska, který nám dneska umřel. Děkuji moc, Nikolas. Nikolasi, je mi to hrozně líto, tyhle věci se na světě bohužel stávají. Spraví to snad jenom čas, takže krásný fotky si někde doma vystavte, zapalte svíčku. Já se moc omlouvám, protože nemám Dean Lewis k dispozici a nemůžu zahrát tu skladbu, o kterou jsi napsal, takže aspoň posílám do toho psího nebíčka pozdrav a Nikolasovi děkuji za zprávu.
0: Free Radio 107 FM, první prvně s nejnovějšími hity.

Freebox a Free Radio pokračuje. Super odpoledne přeje Free Radio 107 FM ze studia. Aktuálně zdraví Lukáš Bartl za minutku 19. To jsou ty zásadní a základní informace, které potřebujete vědět. Já myslím, že třeba vy, co máte dneska padla v práci třeba v 7, tak teď už by to mohla být pro vás dobrá nálada. Takže za minutu padla v práci. Vy ostatní a fríčkaři, kteří makáte déle, máte třeba odpolední směnu, nedej bože noční směnu, nebo kluci v modřících, co makají vždycky do 22. Ať vám to v té práci utíká, já posílám další songy. Takže muzika la muzika. Před námi T-Suga, Ailach, Olaf Basovský. Waterman, bam, bam. Další skarbu objednávala Erika. Erika napsala: Lukášku, šlo by zahrát na Free Radio Club Can Handle Me Florida a David Guetta. Je to s věnováním pro moji babičku, protože jsem si na ní díky tobě vzpomněla, když si hlásil, že budou tropické teploty, ať myslíme na starší. Děkuju, zdravím i tebe a mějte se krásně. To je pozdrav, přátelé. Takže pro babičky dneska.

0: Krátce po 19. na Free Radio zazní také Elevator Boys. Tolik k aktuálnímu výběru, tolik k těm hitům, které diktujete, vybíráte a posíláte do éteru. Já všem popřeju hlavně pohodu a příjemný poslech s Free Radiem. Jedeme dál!
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Jak jsme říkali těsně před skladbou, pozdrav taky pro všechny babičky. Babičkám Florida, David Guetta a pozdrav z Free Radia v podání skladby Club Can Handle Me. Jedeme dál, 7:00 k tomu, 7:00, Lukiny na svém místě, krásné odpoledne všem flíčkařům. Před námi slíbená skladba Love Me Better, novinka z Německa od Elevator Boys, no a k tomu taky německá bomba od Klase Sadness. Sadness je muzika, kterou vybíral Michal. Michal chtěl poslat tuhle skladbu do práce pro sebe a taky pro svoje dva kamarády. Luke, měl si pravdu, sice je to o hoďku později, ale v 8 máme padla a už teď ty ručičky tlačíme očima. Hoď nám tam Sadness od Klase, ať ta poslední hoďka uteče. Díky moc, zahraj to taky mým kolegům a tím to utíká. S pozdravem Michal. Michale, děkujeme. Elevator Boys a Klas, aktuální nabídka na 107 FM. Hezké odpoledne.
1: Free Radio. Hudební novinky.

i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

Freebox na Freerádiu pokračuje, další objednávky jsou připraveny. Lukin ze studia Freerádia přeje všem posluchačům hlavně hezké odpoledne, lomeno podvečer a dobrou náladu, je to tak. Z toho Freerádia, aby to k vám mělo tak nějak jakoby sršet, ta dobrá nálada a ta pozitivní energie. Pokud to nesrší s tou správnou písničkou a s tím správným hitem, tak pošlete vzkaz a objednejte si pro sebe to nejlepší, co byste dneska rádi slyšeli. Další objednávky jsou tady, mám tady pozdrav přímo z aplikace Freerádia. Ahoj, prosím, od One Republic Song Enemy nebo od Linkin Park Heavy is the Crow. Je to pro všechny League of Legends hráče. Šárka, děkuje, Luke, výborně. Takže Lolko paří Šárka, no výborně, Šáry, nevím, kolik tam máš kamarádů, každopádně zdravím všechny pařmenský holky a posílám skladbu Enemy. Já mám takový pocit, že to je spolupráce s Imagine Dragons, doufám, že je to ta správná skladba. Enemy od Šárky!

0: Kat de Luna, Free Radio 107 FM, čtvrteční Freebox, svátek slaví Bořivoj, přejeme všechno nejlepší a teď už čekáme další objednávky z telefonní linky Free Radia. 790 107 107, kdo pak je na druhé straně? Halo, halo.
1: Tomáš Werner.
0: Tomášek vybírá další skladbu, jaká to bude?
1: Dneska to bude Vice, Lania, Star.
0: Dobře, zahrajeme rádi, kam to pošleš?
1: Tak dneska bych to zahrál Romanovi Kolodějovi a Patrikovi Netíkovi.
0: Je to konec vzkazu?
1: Ze vzkazu to je všechno.
0: Perfektní, Tomášku. Kluky, zdravíme, posíláme ti muziku. Díky za objednávku, hezký večer s Free Radiem a zase příště ahoj.

0: Lukyho vtípek. Když jsem byl malý, nemohl jsem se dočkat, až dodělám školu, abych už v životě nemusel vstávat v 7.05. Teďka chodím do práce a vstávám 5.15.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
4: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 100%.

0: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
4: Free Radio. Free Radio. 107.

0: Freebox na Free Radio.
1: V rámci Free Radia 107 FM a v rámci Freeboxu dnes taky horká novinka Run Run River. Je to skladba, pro kterou můžete zahlasovat v rámci naší hitparády. Hlasuje se po celý týden, jako obvykle, na známé adrese freeradio.cz/top107. David Guetta, Alok a taky Stick Figure za námi. Za 5 minut už 7:45 před námi objednávka, kterou vymyslel Míra. Míru zdravíme a Míra to napsala krátce. Zdarec, kámo, letím z Hockney, napál tam Artemas

0: Box na Free Radio.
1: Free Radio 107 FM stále s vámi, ať jste doma na cestách, sportujete, uklízíte, pracujete, nebo jenom tak sedíte, užíváte si, válíte se na zahrádce, u grilovačky, u bazénu, kdekoliv na světě, tak jsem rád, že ladíte 107 a my vám tam posíláme další muziku. Teď prostor pro telefonní linku Free Radio, já jsem zvědav, s kým si pokecáme. Halo, halo, kdo je tam?
2: Že by to byl Karel, krásný podvečer všem.
1: Je to tak, že by to byl Karel. Karle, kdyby jsme mohli otevřít sázkovou kancelář jménem Free Radio, já si myslím, že na tebe by se dobře sázelo. Tam je jako vysoký kurz na to, že Kája zavolá na závěr Freeboxu. Je tady ale úplný závěr všech Freeboxů tohoto týdne. Zítra v tomto čase už bude sice konec hitparády, ale chtěl jsem tím připomenout a vyzvat taky posluchače, aby nezapomněli ještě do zítřejší 16. hodiny ovlivňovat pořadí hitparády, a to hlasováním na freeradio.cz/top107. Sypejte to tam, no a Kájo, ty to můžeš sypat právě teď přímo do playlistu Free Radia. Co to bude a pro koho zahraješ?
2: Takže první věc, dnes už mám skoro odhlasováno do hit parády, takže mám skoro splněno, mi se dá, že mě chybí ještě jedna bití, na kterou jsem nestíhal, no, takže tak. A teď to bude Kygo Happy Now.
1: Kygo, Sandro, Kavaza, spolupráce Happy Now je připravená, Kája nám řekne, pro koho zahraje.
2: No, já to pošlu všem, kteří mají naladěno a užívají si ten krásný zbytek dne, který dneska byl. No.
1: Já ti děkuju. Kygo a Sandro Cavazza je slavná skladba po celém světě a je to úžasná pohodovka, která se mi dneska na závěr Freeboxu náramně hodí. Kájo, tak moc krát díky, hezký večer a taky díky za hlasování do hitparády. Palec nahoru pro Karla.
2: Ano. Děkuju, měj se pěkně, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. S Karlíkem tady poslední objednávky právě teď Kygo, Sandro Cavazza, Happy Now. Narychlo ještě hodím vočko do aplikace, tady je Monča. Mončo, co pak se děje? Monička tady na závěr, úplně na závěr, ale stíháme, Moni, nevej. Já udělám všechno pro to, abych to stihl zahrát. Včera jsem koukal potom ještě po Freeboxu, nestihl jsem zahrát nějakou skladbu, která se nám bůh ví kde zasekla, někde ve spamu, a tím pádem se nedostala do vysílání a se za to moc omlouvám. Dneska doufám, že to stihnu odbavit úplně všechno, úplně pro všechny. Takže Monča píše, ahoj, prosím, Beníka. Díky, Luke, Monča. Mončo, tady je Beník. Bomby těsně před koncem Freeboxu a o samotný závěr se postará švédská houseová mafie. John Martin společně Save the World. Já se budu muset rozloučit, všem romantikům popřejeme krásný zbytek dnešního večera a hlavně romantický večer.
3: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi, si ho umej, do pičku jeden.
1: Doufám, že máte happy život, k tomu muzika od Kyga, Sandra Cavazza, Happy Now, Bomby nebo Save the World. Ode mě pro dnešek všechno, ze studia se s vámi loučí Lukáš Bartl, budu se těšit zítra, tady na Free Radio odstartujeme další kolo hitparádové show, takže zítra po 16. opět 107. Frýčka. Mějte se krásně, mějte se fajn, žijte naplno, laďte Free Radio a zítra zase spolu. Čau!
0: Free Radio, Free Radio, Free Radio 107 FM.
3: Oh, yeah, shit.

0: hezky. Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně. Rádio v Brně.
1: Neříká Hector, loket v okno. Vypnul a neřešit hovno. A haters...

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: O skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla. Profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii.
3: Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou.
2: Free Radio 107 FM.

tvůj. Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radia. 107. Fríčka. 107. Fríčka.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.